Poslední šestnáctka měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi beat nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní.

Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.

0: rodiny. Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: hity Tyřešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Smithy.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons. It's Olivia Rodrigo.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fine. Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky.

0: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: kterou nemusíš hledat. Fajn.
1: Hudba.
0: Hvězdy. Zákulisí.
1: A to nejlepší z internetu.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.
0: Fajn.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.

0: rodiny. Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Největší hudební hvězdy.
4: This is Taylor Swift.
5: Hi, it's Harry Styles.
6: Hi, I'm Olivia Dean.
7: Sleduj Fajn. Fajn.
8: Turn it up. Turn it up.

0: Fajn Radio.
1: Fajn.
2: Ryčnikovo Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčnikovo Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: This is Bruno Mars.
5: I'm Lily Greedy.
6: It's Sabrina Carpenter.
7: Music.
3: Fine.

0: Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Sousos.
1: Fajn. Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn. Tvoje léto má soundtrack.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+. Plus.
0: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.

velký nápis za vítězství. Nejvyšší soud podmínku potvrdil. Herec Paul Wesley, který si střihnul třeba roli Stefana v Upířích denících, se oženil s modelkou Natalie Kuchenberg. Ani jeho ex-manželka Ines de Ramon na tom není úplně špatně. Nedávno na Instagramu po skoro 4 letech vztahu sdílela první fotky s Bradem Pittem. Stěhuješ se dohromady se svým protějškem? Možná si to ještě jednou promysli. Podle novýho průzkumu tohohle kroku litují až 3 z 5 Američanů. Problémům se ale dá předcházet a jedna z rad odborníků je, že pokud máme nějaký připomínky, máme je komunikovat jako přání, ne jako výtky. Fajn

0: zaklidi, já se normálně rozštípadej, jak se lám na paštice. Víš si to nějak
1: jak dávat? Jako chceš být celá rozšípaný na paštice? Krásný, dobrý ráno.
0: Dobré ráno. To má první, co mě napadlo. Dámy a pánové, pokud i vy jste rozšípaný, jak se lám na paštice, tak se 6. hodinou jdeme vyhrávat. Hudba nejvíc v klidu a ještě lepší playlist, lepší, ještě lepšejší než u vás na vesnici, na zábavě. Tohle léto na fajnu, tohle pík na fajnu a tuhle jízdu si za malou chvilku, zabalte chleba s řízkem. Za chvilku jedeme totiž do Chorvatska. Bere nás tam náš morální kompas a 1 000 000 korun. Tak hezký ráno, jdeme na to, před náma nějaký vysoký playlistu.
1: Třeba jako Bibi Rexha, Fateless, jejich New Reliant.
0: Tak jdem na to. Hezký ráno.

0: Michael Jackson, jo, Beat It a já fajnu, takhle z rána 7 minut po 6 hodině, krásné, dobré ráno všem. Dámy a pánové, stala se taková věc v Chorvatsku. V Chorvatsku se našla taška s 1 000 000 korun. A kdo ji nenašel? No Chorvati. Našli totiž Češi. A co udělají Češi, když najdou tašku s 1 000 000 korun? No koupí si něco hezkýho, ano, ano, tady ty Češi, co našli tady tu tašku, tak teď momentálně vyšetřuje policie, protože prej údajně z toho 1 000 000 korun během těch pár hodin, co našli tu tašku, stihli utratit 100 tisíc. Hele, pojďme nedělat, jako že bychom byli jako morální jako a všechno zásadový a že bychom to hned všichni šli vrátit. Podle mě na 99% by každý prostě přemýšlel na tou jednou věcí, co by si rád koupil. A já vím moc dobře, co by si koupila Wendy.
1: Co bych si koupila?
0: Víš, co bych si koupila?
1: Co bych si koupila?

0: milion v kapse, tak jsem největší sběratel.
1: To by bylo kartiček.
0: A to budou kartičky teďka, to si teďka 30 letů.
1: Ty vole.
0: Od dlužníku. Wow.
1: Dáme barve. No, já bych si koupil ne kartičky, ale asi benzín. Jako do zásoby. Dámy a pánové, co byste si koupili vy? Pojďme to, pojďme upustit fantazii. 724634634, co byste dělali s 1 milionem korun, kdybyste našli dneska na ulici? Pojďte dát vědět. Hele, a Vendy, kdyby nevyšly ty kartičky,
0: no,
1: tak vím, co by si koupila dalšího.
0: Ty myslíš CSko a skiny?
1: To taky, tak to je další věc.
0: Počkej, ale... tak tím pádem co?
1: Lístky na tady toho interpreta. Morning Boost.

0: Je. Co se nám dohrává tady předaním Éteru Fajnu. Krásný dobrý ráno. No a docela dobrá otázka, co byste dělali s milionem korun?
1: Na to jsme se ptali před malou chvilkou, navzdory tomu, že v Chorvatsku takhle Češi našli tašku s 1 milionem korun, stihli už něco teda z toho utratit, tak se pojďme podívat na to, co byste dělali vy. Tady máme zprávy od vás. Wendy?
0: Co bych koupil za milion? Velký stříbrný karavan. Zapřáhnout ho za dodávku a zdrhat fofrem, než mě chytí. Hezký ráno všem Jíťuna. OK. Pak tady píše ještě Jarda z Českých Budějovic. Já bych si koupil dům s velkou zahradou, na ní bazén a obří trampolínu a zbytek na živoření.
1: Mm-hmm. Tak to je zajímavý. Já mám, Jardo, takový pocit, že za milion korun by v dnešní době byla možná tak ta trampolína. Ale proč ne? Mám tady zprávu, kterou napsala Eliška z Pardubic. Ta píše: Ahoj, kdybych našla 1 milion korun, podplatila bych vás, abyste v rádiu pořád hráli Evu Farnou. Vždyť hrajeme pořád Evu Farnou. Ale tak 1 milion se hodí vždycky. A pak tady máme zprávu ještě, kterou napsal Milan z Prostějova. Za milion bych si chtěl vyzkoušet, jaký je to kupovat ženě kabelky a necítit ztrátu. Ne, že bych nekupoval ženě kabelky, ztrátu cítím na účtu.
0: Rozumíme.
1: No, dámy a pánové, děkujeme všem, co jste napsali. My teď tady pro vás něco v hodnotě 1 milion korun máme taky. A to jsou songy u nás v playlistu. Nebo možná ani ne za milion, je to nevyčíslitelná hodnota. Naprosto něco dokonalýho, naprosto něco skvělýho. Za malý okamžik James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls, něco, co nás po ránu takhle dokáže probudit. A to má nevyčíslitelnou hodnotu. Tak hezký ráno, tohle za chvilku. Morning Boost.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Chtěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
11: Fajn Radio. Prostě hity.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
6: Right, babe.

0: Rosie, Bruno Mars, jejich Apet, dáváte, že fajn. A tady je Feky a jeho.
1: Tři random fakta?
0: Asi mám pocit.
1: Jdem na to! Tři random fakta. V restauraci na Floridě můžete zaplatit místo penězi krajtou. Jako tím hadem. Peněz moc nemáme, protože jsme našli samozřejmě 1 000 000 korun v Chorvatsku na pláži, ale asi ne, děkujeme, zkusíme radši ten podnik vedle, jo? Psi milujou pohled na oceán. V tu chvíli zažívají chvíle klidu. Škoda jen, že nemáme oceán, co? A v Peru bylo pojmenováno čerstvě narozených 559 mimin po Erlingu Haalandovi, po tom fotbalistovi. Tak ještěže takový hype jako Erling na letošní mistrovství světa ve fotbale nezažil třeba takový Kylian Mbappé. Mít doma malýho diktátora je něco, co může potkat každého lenivého rodiče, ale představa, že se do toho jmenuje ještě Kylian, to už chce odvahu. Kylian.

0: Kenya Gracie, Stranger, Stray na Fajnu, 6:45. My pokračujeme dál v playlistu, samozřejmě na Fajnu, za chvilku třeba Harry Styles.
1: Takovou rozjezdovku na ráno. American Girls.
0: Kromě toho, tak taky třeba The Weeknd.

Něco takového je velmi, velmi, velmi těžký, zvlášť takhle brzy ráno. Ale když to říká The Weeknd, je potřeba to dodržet. Tyhle songy za malý okamžik, pak nás čeká klasický songfight. Ano, opět se s Wendy budeme hádat, čí song je ten lepší a uvidíme, kdo tentokrát prohraje a bude muset splnit jistou sázku. Takže na to rozhodně počkejte. Morning

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Tohle je The Weeknd. Jeho Save Your Tears na Fajnu, 7 minut před 7 hodinou. Dámy a pánové, v tuhle chvíli uvidíme, kdo bude muset zadržet slzy, buď já nebo Wendy, protože tady je před náma takzvaný song fight. Fight, ve kterém bojuje můj song, co vyberu, a versus song, co vybere Wendy. Jediný, co potřebujeme, abyste zavolali 724634634 a rozsoudili, kdo tenhle song fight dneska vyhraje.
1: No a pojďme si říct, že ten, kdo vyhraje, nebo takhle, ten, kdo prohraje, protože jdeme dneska do hospody,
0: ano,
1: tak bude muset zaplatit celou útratu.
0: Ojoj, tak ještě, že nejsem takový alkoholik. Ale někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se nám dovolal?
2: Ahoj, je tady Klára.
1: Ahoj, Klárko, jak se máme?
2: Mám se výborně, stojím v koloně, snažím se dostat do práce, úplně super.
0: A odkud jedeš do práce?
2: Prosím tě, jedu z takový vesničky u Mladý Boleslavy, jedu do Horních Počernic, už jsem teda v Praze, ale tady jako konec cesty stojí vždycky za to, no.
0: Do Horních Počernic, já mám babičku, tak to je hezký, tak já doufám, že, ta kolona nebude tak hrozná, zvlášť teďkon po tom, co ti teďkon pustíme na výběr, dobře?
2: Určitě.
0: Hele, tak první možnost zní takto.

0: Marie Rotrovaj, měli jsme se potkat dřív, pozor, v remixu od Petra Spíra.
1: No a protože je to v remixu, tak proto to tady dáváme. Máš dobrou poznámku k tomu.
0: Tak to je první možnost, dobře?
1: Ta druhá zní takhle.
0: Dneska je to prostě souboj remixů.
1: Klárka se směje, já to miluju, úplně.
2: Ale jako na rovinu, kdybychom chtěli potěšit babičku, tak bych řekla jedničku, ale vybírám pro sebe a pro posluchače, tak radši
1: dvojku. Cože? Ne! Ano! Fiky dneska platí celý stůl v hospodě!
0: Ty vo,
1: komu to snad... věnujeme, Klárko?
2: Musí pomáhat, ne? Zaplať pánu, že to tak dopadlo.
0: Tak já šel na jistotu a ono to nevyšlo ani tak.
1: Kláry, chceš se někomu věnovat?
2: Ale asi vám, protože vás ráda poslouchám a je vždycky lepší cesta do práce díky vám, takže díky pro vás, jo.
0: Tak to posíláme jedno velký srdíčko s rukou. Děkujeme moc, měj se krásně. A tři v řadě, Wendy, chápeš to?
1: Jsem skvělá, já jsem...
0: Jseš ústá. Tak se měj, Kláry, ahoj.
1: Ahoj.
2: Taky, papa, ahoj. Papa.
0: No jo, tak jo, tak jdeme na to. Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. Tady na Fajnu. Vamos. Fajn, vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. What up?
0: Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Doba platnosti jednodenní dálniční známky by se mohla v budoucnosti změnit. Podle návrhu ministra dopravy by mohla platit 24 hodin od koupení, a ne tak, jak je to teď, do půlnoci dne, ve kterým si známku koupíš. Dva Češi na dovolený v Chorvatsku našli luxusní kabelku, ve který bylo v přepočtu přes 1 milion korun. Nález neodevzdali a peníze si nechali. Jenže se na to přišlo a soudce ze strachu, aby neutekli do zahraničí, dokonce nařídil vazbu. Vyšetřování dál pokračuje a oběma hrozí reálnej trestní postih. Norská reprezentace už na mistrovství světa ve fotbale skončila, nejlepší norský hráč Erling Haaland na sebe ale přitahuje pozornost dál. Když vystoupil na letišti v Oslu, držel v ruce suvenýr. Vycpaný ho mívala zhruba za 16 tisíc. Svoje sledující vyzval na sociálních sítích, aby hlasovali o jeho jméně.
3: Obrovská zpráva pro nezaměstnaný, děkujeme moc, jdeme odpalit dnešní Morning Boost.
1: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Čeky zborci, dobré ráno, pokračuje Morning Boost, je tady 7. hodina raní, někoho dneska možná čeká vinobraní, někdo dneska Anglii nebo Argentině fandí, nám na Fajnu vždycky hot a vždycky fresh songy valí, wow.
1: Wow,
0: a to jsem složil prosím vás bez rumu.
1: Wow, wow.
0: Co nás čeká?
1: Samý skvělý věci. Juice WRLD, Lucid Dreams, to nás čeká. Taky Taylor Swift, Elizabeth Taylor. A za chvilku taky něco ohledně vašich rostlinek.
0: Tak hezký ráno, připoutejte se, jdeme na to.
2: Morning Boost. Fajn.

0: Arnold, jeho Lucid Dreams byly Forget Me. 10 minut po 7 hodině, krásný dobrý ráno, máme středu, vy se dáváte fajn.
1: Dámy a pánové, každý jsme tohle někdy zažili. A nebo jsme aspoň zažili, jak to někdo zažil. Moment, kdy vaše kytky doma skomírají, protože jste je už 3 dny nezalili. Každému někdy uschla nějaká kytička. Zvlášť, když jste odjeli třeba na týden pryč a nezařídili si hlídání pro vaše pokojové kytičky. Ale odteď už žádné hlídání. Ve Velké Británii otevřeli vůbec první nemocnici pro pokojové rostliny. Wow! Jak tě napadne založit nemocnici pro kytky? Můj mozek teď nemozkuje v tuhle chvíli. Hrozně by mě to zajímalo. Máš nějaký nápad?
0: Já si myslím, že se někdo inspiroval soukromýma klinikama, protože viděla skutečně peníze a řekl si, wow, já sice nemůžu studovat 6 let tady doktora, víš co, a pak 5 let atestace, ale můžu vám zachránit rostliny a aha.
1: A pozor, předepisuju recept, zalejt vodou. A pro vás, zalejt vodou.
0: A tady zaplaťte mi 1000 korun.
1: A ještě, zalejte to vodou. Jak to v takový nemocnici jako asi vypadá? Monstera na CT, rychle. Hele, už jste vyšetřili tu Gerberu. Ne, tak to dělejte. A co ty slunečnice? Parazit první kategorie, pane doktore, je to špatný. Tak nevím, no, zajímavý. Takováhle informace by se jistě hodila kamarádovi, co kvůli tomu, že mu uschly kytky, přišel o značnou část příjmu. My držíme palce vám, aby vaše kytky neuschly. Pamatujte, zalejvat vodou. To je recept na dlouhověkost. Morning Boost. Fine. We were good.

0: Ladíte letní playlist na fajnu. Calvin Harris, John Newman, jejich Blame. 19 minut po 7 hodině. Letní playlist na fajnu pokračuje dál. Za chvilku.
1: Teďka s názvem Self-Aware. Je to od Temperature. Trošku zpomalíme. Ta středa je vždycky náročná.
0: Ano.
1: Vždycky je to takový uhnaný, otravný.
0: Ano. Ano. Já myslím, že každá středa potřebuje dobrý country song. O toho je tady Shabuzi, jeho bar song, který dá středě ten správný vibe. Tyhle songy za malej okamžik. A pak si dáme klasické bizárné. Koukneme na nějakou speciální svatbičku, která se udála. Tak si na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
2: Fajn. Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Šabuzi Obar Song na Fajnu. Čeká nás tuhle chvíli, co?
1: Přece bizár dne.
2: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
0: Jistá žena se vdala za 91 let starý lustr. No, tak na můj vkus už je to trošku starší partner, ale vypadá majetně, pozor.
1: Mm-hmm.
0: Na druhou stranu je to lustr. Takže pokud žena jako plánovala schrábnout jeho mění po jeho smrti, tak nevím, nevím. Řekne jí to někdo? Takhle to dopadá, když moc koukáme na filmy a zvlášť na film Kráska a zvíře. Ale abychom paní nekřivdili, všichni máme nějakou věc, kterou milujeme. Já třeba miluju můj PlayStation 4. Je fakt, že už je to jako dědeček, dost funí, ale dokáže mě podržet v těžkých chvílích. Prošli jsme spolu smutnými momenty, zvlášť třeba při hře Last of Us, taky veselý chvilky nechyběly. Společně jsme se i báli, ale na svatbu to teda nevidím. Spíš to vypadá, že ho nahradí jeho vnouček, co se má narodit příští rok. PlayStation 6. Tak ženě držíme palce s lustrem a doufáme, že má prachovku.
2: Morning Boost

0: Robin Schulz, Cyril Samartin, jejich World Gone Wild. Krásné dobré ráno při středě tady na Fajnu.
1: Dámy a pánové, pojďme si říct, že kebab je to nejvíc zachraňující jídlo, které lze sehnat. Nevíte, co k obědu? Kebab. Nevíte, co k večeři? Kebab. Nevíte, co k snídani? Kebab. Jste totálně namol po nějaký totální kalbě? Chcete to zajíst? Dejte si kebab. Máma vás opustila, nebo jakoby prostě šla s holkama někam ven a jste samotný rodič, táta doma s dětma, nevíte, co k večeři vařit pro děti? Vente na kebab. Dámy a pánové, kebab.
0: Je to vlastně něco, co si dáváme úplně všichni a dáváme se to jakoby rádi většinou teda. Otázka je, vlastně takhle mě to napadlo, byla jsem v Podolí, dala jsem si takový ten hrozně vyhlášený dobrý kebab, byl fakt výborný.
1: Ano.
0: Ale jako nemůžeme říct, že je to nejlepší kebab, protože jsme nebyli všude. Takže 724634634, pojďte dát vědět, kde jste zatím jedli ten nejlepší kebab. Řekněte, napište nám jako město a napište, kdo třeba píše, jestli jste třeba i z jiného města nebo z toho stejného.
1: A třeba jak se ten kebab jako jmenuje. Pojďte nám dát vědět. 724634634, velký souboj kebabů tady u nás na Fajnu. Do té doby Ray, you where is my husband. Morning Boost.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland. Fajn Radio.
4: Instagram. Sleduj Fajn Radio i na Instagramu.
5: Fajn

ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma. Yeah.

0: Fastboy, Beautiful Life, tady na Fajnu, 7 minut před 8 hodinou. Dámy a pánové, v tuhle chvíli pojďme zjistit, kde se dá sehnat ten nejlepší kebab.
1: Je tady zpráva, že nejlepší gyros je Max Přerov u Aliho. Já teda nevím, jestli jako kebab se rovná gyros. To jsou vlastně jako otázky, na které jsem se nikdy nezodpověděla.
0: Mě se vždycky plete doner a to druhý.
1: Doner a co ještě je?
0: Ještě pak je do té housky. Nebo je teď možná doner do housky. To je jedno.
1: Do room a doner.
0: Ano. Okay. Tak tady máme zprávu, kterou píše Krištof, že nejlepší kebab mají v Radotíně a v závorce chálka jak sviň.
1: OK. Může být. Je tady taky zpráva. Škoda, že jste se nepodepsali. Ahoj, já jsem měl nejlepší kebab ve Velkých Přiletech a ještě k tomu ho udělali strašně rychle.
0: Dobře. Okay. Arabella Bistro Zličín, píše Petr, šéfkuchař Arabella Bistro Zličín. Ano, i tohle mohla být příležitost pro všechny kebabáře, jak se trošku zviditelnit. Zpráva Těpérova Kanžero, za mě je to Royal Grill Kebab na Žižkově. Píše Fero. Já musím potvrdit, že na Žižkově mají dobrý kebab. Okay. Ale pozor, ještě lepší. Musím kopat za svůj domovský tým.
1: Pojď.
0: Kubánský náměstí, Mahir Kebab, stálá kvalita, to říkám já. A zdravím kluky. Oni poslouchají.
1: Tak?
0: Yes. No tak jo, tak jsme si řekli, kde tak se dá jako sehnat nejlepší kebab. My přejeme všem dobrou chuť a třeba dneska na oběd si ten kebab dejte. My si pojďme dát jako další songy na Fajnu. Tady je Eminem, Rihanna a já věřím, že nám tohle všem bude moc chutnat. Pojďme na to. Morning

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako Fajn Radio. Let's go! Fajn Fish Radio. Klikni na fajnradio.cz a poslouchej kdekoliv. Check it out.

předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové by se měl stanovit věk, od kterého budou moct mít děti sociální sítě. Nejde podle ní ani tak o to, jestli je děti můžou používat, ale o to, jestli a kdy můžou sociální sítě získat přístup k dětem. Jako možnost se jeví i hranice 16 let, která byla zavedena v Austrálii. Mick Jagger se nikdy nepotkal s Elvisem Preslym a teď toho lituje. Prozradil, že to bylo kvůli radě Johna Lennona, aby se nikdy nepotkával se svými hudebními idoly, protože by mu to mohlo zničit představy o nich. Je ti hic? Tak skoč do bazénu nebo zapni klimošku. Nová studie ukázala, že když jsou vedra, roste počet mladistvých, kteří jsou hospitalizovaní kvůli duševním problémům. Proto taky odborníci doporučují třeba klimatizované místnosti do škol. Fajn

0: Tak ještě, že teďko do té školy chodit nemusíme, víte. My klimatizaci v práci nemáme, nebo respektive máme, ale nefunguje, proto máme otevřený okno. A s tímto otevřeným oknem startujeme a poslední společnou hodinu tady na Fajnu. 8. hodina je tady, pokračuje Morning Bus.
1: Rozhodně poslouchejte, protože za malý okamžik vás budeme potřebovat, takže nám nikam neodcházejte do té doby. Samý skvělý věci, Tame Impala, Jenny, jejich Dracula, nebo teď už Ray Dalton, Blood Running.

0: jejich Drákula na fajnu. 10 minut po 8 hodině.
1: Už jsme tady na tomhletom ránu společně nějaký ten pátek. A řekli jsme si, že bychom vás chtěli poznat o něco víc, o něco hlouběji. A chtěli bychom poznat, v čem si vozíte zadky, když nás posloucháte. Takže bychom chtěli rádi hádat vaše auto. A pokud chcete, aby jsme hádali zrovna to vaše, tak na 724-634-634 pošlete co?
0: Emoji auta.
1: Oh yeah.
0: Pojďte dál vědět. Emoji auta, ještě jednou, na číslo 724-634-634, my nějaký auto budeme hádat a do té doby, než tak stane One Republic nebo Damianu David. Jdem na to!

0: Dámy a pánové, taky Tyla na Rogers jejich Talk to Me. Na lepší ráno tady na fajnou 17 minut po 8 hodině. No a je na čase hádat, v čem si každé ráno vozíte šunky, respektive v jakém autě si vozí šunky posluchač Kuba. Kubo, dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
2: Jak se ti vstávalo, nám prozrať?
1: Jo, docela dobrý.
2: Okay.
0: Zeptám se, seš teďkon v autě na cestě do práce?
1: Ne, jsem doma v posteli ještě.
0: Seš doma v posteli?
2: Ajajaj,
0: tady se někdo má. No dobře, Kubo, hele. Bude to probíhat následovně. My máme pro tebe 5 otázek, budeme se tě ptát a potřebujeme teda uhodnout, v čem jezdíš, dobře?
1: OK.
0: Tak jo, jestli jsi připravený, můžeme jít rovnou na to. Tady je našich 5 otázek. A dámy a pánové, vy hádejte taky, protože budeme potřebovat pak vaši pomoc.
2: Jaký máš druh karoserie?
1: Červený auto.
2: Já myslím, jestli máš kombík, sedan, SUVčko.
1: Jo, takhle, no malý auto prostě, jaký městský.
2: Takže nějaký sedan, dobře, OK.
0: Z jaké země pochází značka tvého auta?
1: Japonsko.
2: OK. Jaká je tvoje pracovní pozice?
1: Kuchař.
2: OK.
0: Nějaký praktický, možná? Kolik tě je let?
1: 26.
0: 26.
2: A co lidi řeknou jako první, když vidí tvoje auto?
1: Že je hezký.
0: Že je hezký.
2: OK. Dobře.
0: Takže máme kuchaře, 26 let, malý městský auto z Japonska. A je hezký.
2: 724634634 lidi, pojďte nám pomoct. Co si myslíte, že má Kuba za auto? Protože já jsem teda docela na váškách.
0: Přemýšlím, no. Jako pár tipů mám, ještě mě zajímá, co napíšete vy, naši posluchači. Kubo, tak nám chvilku vydrž, za 10 minut se k tomu vrátíme a budeme potřebovat, abyš nám to když tak případně prozradil, dobře?
1: Jasný.
0: Tak jo.
2: Okay,
0: my zatím pokračujeme dál, před náma role model High Hopes. Pokračujeme dál. Morning Boost. Fajn.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší,
4: všude je fajn. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista. Turn it up, turn

0: Fresh na featu Rita Ora, její Hold Right Now, a my tady na Fajnu hádáme vaše auto.
1: Respektive hádáme auto našeho posluchače Kuby. Kubo je v tuhle chvíli na drátě. Kubo, ahoj ještě jednou.
2: Ahoj všem, ještě jednou taky.
1: Kubo, ty jsi napověděl, že jsi 26-letý kuchař, že lidi říkají, když vidějí tvoje auto, že je hezký, jo, že je malý a taky, že značka auta je z Japonska. Je to tak?
2: Přesně tak.
1: Dobře.
2: Jo, jo.
1: Tak my v tuhle chvíli pojďme mrknout na to, co si myslej ostatní, čem si myslej, že jezdíš.
0: Je tady třeba zpráva od Vojty. Ahoj, řekl bych Honda Civic nebo Toyota. A to Honda Civic je tady několikrát, dokonce i Junkie napsal Honda Civic.
1: Míra napsal, že je to Honda Jazz.
0: OK, pak to tady, je tady několikrát. No,
1: několikrát. Já tady mám ještě zprávu od Lucky, která píše, že je to Suzuki Swift.
0: OK, je tady zpráva Toyota Aygo a nebo Yaris.
1: Ano, to je i můj horký tip, že okay. Toyota Yaris, ale nejsem si jistý, protože Kubo, ty si říkal, že je to hezký to auto, že jo?
2: Jo.
1: Tak nevím.
0: Ty tak...
1: Kubo, teď se musíme zeptat, padl už název toho auta, nebo ještě ne?
2: Padl.
1: Ty jo, my jsme to zrovna řekli hrozně moc, já se teď nevím. Tak jo, tak teď máme úkol se rozhodnout. Wendy, co myslíš, že to je?
0: Hele, já dám asi na to, co tady lidi píšou nejvíc, a to je prostě Honda Civic. Zůstávám u toho.
1: Honda Civic?
0: Vybírám tohle.
1: Já dávám Toyota Yaris.
0: OK.
1: Toyota Yaris, i když si myslím, že jako to nebude, ale pojďme dát tohle. Volím tohle. Takže, Kubo, je to něco z toho nebo ne?
2: No, ani jeden jste to netyp. Ty ne! To je to Suzuki Swift.
0: Suzuki Swift! OK, škoda.
1: Suzuki Swift. Tak to je teď, aby jsme tím museli... Teď bychom tím měli pustit Taylor Swift, když mě tak jediný napadá.
0: jak se ti v tom jezdí?
2: Já to mám asi měsíc, jsem to před měsícem koupil a jsem s tím strašně spokojený.
1: Do města ideálka, jo, říkáš?
2: Jo, úplně top, jako.
1: Vejdeš se všude, parkování v pohodě po Praze?
2: No, nejsem z Prahy, ale to je jedno. Ale jako super.
0: Ale kdybys jel do Prahy, myslíš, že zaparkuješ všude?
1: Přesně.
2: Víš, bude místo, tak snad, jo.
1: No tak jo, Kubo, tak moc krát děkujeme, že jsi nám takhle obohatil v tom, čem jezdíš. A zas někdy.
2: Tak jo.
0: Hele, přejeme spoustu super kilometrů, hlavně ať to nepotřebuje na servis co nejdřív.
1: A bezpečně, bezpečně.
2: Děkuju.
1: Hlavně nejezdi na turka, jasný?
2: Ne, tak blbý nejsem.
1: A s touhle peckou to teď zabalíme. Tak jo, čekis.
0: Měj se, ahoj.
2: Čekis, čau.
1: A tady je Alex Warren, jeho Ordinary, vamos.

0: Naprosto skvělá 24-letá zpěvačka z Los Angeles, Stella Lefty. Její boss na fajnu, takhle při úterý. No a náš společný čas se pomalu chýlí ke konci, za chvilku 9 hodin, ale don't worry. Další songy na fajnu pokračujou.
1: Před náma Leony, jak říkal Fiki, don't worry.
0: Pokud dneska někdo budete potřebovat doplnit dopamin, ale nedělá to se mnou nic, baby, tak o toho je tady Viktor Šín. Šiktor Vín. Nejlepší rybář, cyklista, příležitostný streamer a občas to je lucky rapper. Jeho dopamin za malej okamžik tady na fajnu. Tak hezký ráno. Morning Boost.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
3: Music.
0: Fine.

0: brát.
1: Dámy a pánové, Viktor Šín, jeho Dopamin na Fajnu. 11 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. A to, že Morning Boost je pro dnešní úterý u konce. Zase jsme stihli spousta věcí, řekli jsme si toho spousta. Mě by zase klasicky zajímala otázka na Wendy. Co tě bavilo nejvíc?
2: Hádat auto.
1: Mě taky, tak to
2: ne,
1: se shodneme.
2: Tak to.
1: Ne, mě takhle, celkově mě bavilo všechno, kde se zapojili posluchači. To bylo fakt jako dneska hezký. Takže děkujeme všem, co jste to dneska s náma tady užívali, co jste to ladili. Zítra budeme ladit dál. Od 6 do 9, no a teď už od 9. Andra Kaučka. Pozor, Andra Kocek Kaučka. Teď se dívá, jestli to říkám správně. Ano, říkám. Tak jo, mějte se krásně a zítra. Čekis.
2: Ahoj.
3: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
4: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Já vám přeju krásný ráno, než společně odstartujeme Music Boost, dáme si s Matějem nějaký novinky.
1: OSN uvedla, že v červnu zaznamenala na Ukrajině nejvyšší počet obětí z řad civilistů od dubna 2022. Podle zprávy Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva bylo v uplynulém měsíci zabito nejméně 293 lidí a dalších 1990 bylo zraněno. Oproti květnu jde o 10% nárůst. Vědecké výzkumy potvrzují, že fanoušci hororů a strašidelných filmů pociťují v životě méně úzkosti a stresu. Horory totiž umožňují prožít nebezpečné a psychicky náročné situace na nečisto a jejich sledování tak trénuje tu část mozku, která má zvládání stresu na starost. A do Česka míří jedna z největších hvězd amerického soulu a popu. Už 29. července vystoupí v plzeňském amfiteátru Lochotín zpěvačka Diana Ross. 82-letá držitelka dvou Grammy bude v Česku vystupovat úplně poprvé.
0: Opatrně v Praze Strahovský tunel hlásí nehodu dvou havarovaných vozidel, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, kde se určitě zdržíte, je taky Praha ulice Na Poříčí, tady je prosím vás nehoda autobusu, srážka s tramvají, takže opatrně. No a D35, 285. kilometr, trasa Lipník nad Bečvou a Mohelnice, taky tady neprůjezdná zpevněná krajnice.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Fine.
0: Teda je tady lidi, tohle je start dnešního Music Boostu show, která je hlavně o hudbě a taky trošku o tématech, který vám nezmění život, to je na nich možná úplně to nejlepší, ale tématech, který prostě potřebujete pro zvládnutí tohodle dopoledne. Já jsem Andrea, no a jdem na to.
3: Music Boost. Give me five. Fine.
0: Dnešních pět songů na rozjezd startuje Purple Disco Machine, tenhle německý DJ. Tak si to užijte.

0: Shawn Mendes, why, song, který nám uzavírá dnešních pět songů, na rozdíl, jestli Give Me Five na Fajnu. No a my tady máme další den a další výzvy. Máme 15. červenec a dáme si takovou malou rekapitulaci toho, co nejdůležitějšího se kolem nás děje. Jo? Dneska, prosím vás, mají svátek všichni jindrové, takže my přejeme tomu našemu s Fine Drive, no a vy nezapomeňte na toho svýho. V Praze včera skolobovala doprava na hlavním nádraží kvůli nahlášený bombě. Žádná se, prosím vás, naštěstí nenašla. Dneska je den hot dogu, takže jestli nevíte, co se svým psem, tady je jeden takový malý tip. Zpěvačka Lord na svém koncertu teď prohlásila, že brýle s umělou inteligencí jsou sexy a my se pod to podepisujeme. Seriál Stranger Things vyšel přesně před 10 lety, no a Filip Turek se dneska na svých sockách omluvil k dopravní nehodě, kterou v Praze předevčírem způsobil. Bohužel se v ní zapomněl omluvit. A nic důležitějšího se dneska neděje a ani pravděpodobně dít nebude. Kato, John, Tour the Lights Off, to je song, který si za chvilku dáme. Zazní taky klok jeho Adore. A tak vidíte, jaký hezký to tady budeme za chvilku mít. Tak u toho buďte.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to, co fakt chci slyšet.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
4: Right, babe.
7: Fajn.

Olivia Rodrigo i Good For You. Tohle je taky minuta po půl desátý na fajnu. Tohle je taky dnešní Music Boost. No a mě zajímá, kde hledáte lásku. Dost single lidí teď přiznalo, že letos se zúčastnili mistrovství světa ve fotbale hlavně kvůli tomu, aby měli možnost se s někým seznámit. Já si myslím, že je vlastně pravda, že ten online svět seznamování už trošku asi přestává nás všechny jakoby bavit, že je na seznamkách podle mě třeba víc ženatých než svobodných lidí. A hlavně už je toho prostě jakoby dost. Neustálý odepisování nebo naopak ignorování. Přijde mi to trošku jako ztráta času a myslím si, že prostě všichni už si řekli stop. Je na čase, tomu dá trošku jinou šťávní kulturu. Takže je potřeba jít tomu prostě naproti, jako je třeba akce mistrovství světa ve fotbale. Já si myslím, že je to skvělá volba. No jo, jenže kde jako najít další akce? Pojďme teda společně jako přijít na to, kde je teda nejlepší se s někým v letě seznámit. OK, máme tady festivaly, máme tady koncerty, nějaký pikniky, zahradní akce. Možná si myslím, že je to možná víc než dost. A dejte mi ještě tak svoje tipy. 724634634. Každopádně si myslím, že taková láska na festivalu sice moc dlouho možná nevydrží, ale je pěkná.

0: Summer Mode. Jeden z největších letních hitů posledních 20 let právě teď.
1: Fajn. Jo!

0: Já hledám lásku v parku. Chodím tam se psem a snažím se navázat kontakt s ostatními ženami, které tam také venčí psa. Štefan. Kde hledáte lásku, když je léto a hlavně, když nás ty seznamky prostě už nebaví? To je dnešní téma. Já vám děkuji všem prostě za zprávy a musím říct, že jsem nečekala jako až takovýhle jako velký zájem, že opravdu vy single prostě lidi opravdu berete léto jako by za pačesy a říkáte si jo, tak tohle léto se prostě zamiluju. Napsal nám taky třeba Martin: ahoj Andrejko, na seznamkách jsem to vzdal, ženy si tam chtějí jenom psát. Hledám teď lásku osobně na výletech, v horách a na vodě na paddleboardu. Martin, to mi přijde úplně roztomilý, ta představa, že prostě Martin vezme paddleboard a je někde na tom jezeře a prostě tam si takhle jenom paddluje a hledá tu ženu. A jakmile ji najde, tak volá: to jsem já, pojď se mnou jezdit na paddleboardu. Ne, jako lidi, fakt to jakoby kvituju, myslím si, že je to jakoby správný rozhodnutí, protože ten online svět prostě seznamování už je takový tabu, už je prostě, táhne se to, je to možná zoufalý, už pojďme to zahodit, pojďme se znovu prostě opět seznamovat face to face. A to léto opravdu nám k tomu dává tolik příležitostí. Já musím jako opravdu vřele doporučit všechny jako festivaly, koncerty. Nejenom jako, že je tam jako teplo, ale lidi jsou tam většinou prostě v dobrý náladě a chtějí se seznamovat, chtějí se opravdu družit, chtějí si povídat a prostě je to taková dobrá atmosféra. K tomu ještě hraje prostě dobrá hudba, dobrý pivo do ruky. Já si myslím, že tohle léto hele vznikne tolik lásek. A k tomu i krásně navazuje Harry Styles, který má song, který se jmenuje Late Night Talking. Takhle to právě pravděpodobně vždycky skončí. Vy se seznámíte a pak si do noci prostě povídáte a povídáte. Music Boost.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Každý už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn Rádio. Fajn Rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
2: 3:50 a opět je tady s náma Matěj.
3: Oba bloky jaderný elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. Novinářům to včera řekl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. V provozu by tak mohly být až do roku 2080 a 2082, tedy o 20 let díl, než se dosud uvádělo. Podle novýho výzkumu pracovali pralidi s ohněm už před 1,8 milionů let. V jihoafrický jeskyni Wonderberg objevili vědci důkazy toho, že tyhle raný předchůdci člověka dokázali oheň nejen používat, ale i ho přenášet a ochraňovat. Máte pocit, že se s partnerem míjíte? Podle psychologů nestojí šťastný vztah na velkých gestech, ale na maličkostech. Mezi 5 zvyků nejspokojenějších párů patří společná ranní káva, rychlej check-in během dne, vědomý čas o samotě, chvilka bez telefonů a večerní reflexe dne. Právě tyhle drobný rituály totiž spolehlivě zabraňují tichýmu odcizení.
1: Fajn. Music Boost.

Fajn. Tak si představte, že v Itálii se řeší teď docela mega problém, který se asi dotkne i nás. S tím odstartujeme 10. hodinu na Fajnu. No a dáme si samozřejmě skvělý playlist. Tohle je Music Boost a tohle je druhá společná hoďka. Music Boost. A tohle taky Lady Gaga, Bruno Mars i Die With A Smile. Tak hezky dopo.

0: Především Music Boostul jsou Chemical Brothers a tohle je jejich Go. No a parmazán, dámy a pánové, je v ohrožení. Tenhle legendární boží sýr, díky kterému milujeme špagety ještě víc než normálně. Bude možná dost drahej, anebo nebude vůbec. Itálie, prosím vás, hlásí, že kvůli vedrům jsou ty sklady s tímto sýrem tak ohrožený, že jestli se okamžitě něco nestane, bude ho málo. A když je něčeho málo, tak to znamená, že je to hodně drahý. To znamená, málo kdo si to bude moc dovolit a málo kdo ho vůbec najde v těch regálech. Pošlete tam prosím do ty Itálie nějaký větráky, sakra. Přece nebudeme ty carbonara jíst jenom tak.
1: Fajn. Music Boost. Tvoje máma by tuhle show neschválila. Přesně proto bys jí měl poslouchat.

0: James Young, Infinity, tohle je dnešní středeční dopoledne a vy se ho dobrovolně, teda doufám, dáváte na fajnu. Jestli máte pocit, že ztrácíte třeba kontrolu nad vlastním životem nebo nad dnešní prací, kterou to děláte, tak tohle je tedy svým, že ho lose control. Je to úplně v pohodě, občas se ztratit lidi. Tak se pojďme ztrácet všichni, pojďme si udělat další kafe a pojďme to dneska společně na fajnu dát.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer zase trochu utrhne.
2: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Nový tracky.

0: Lose Control, tohle je Teddy Swims. A my jsme si ho dali na fajnu, hezky tak při středě. A taky si dáme lubriku.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Jízda Filipa Turka a sex s mým ex mají jedno společný. Obojí je otázka několika desítek vteřin.

0: tancujú, takhle skvělý song, to u nás zaspíval Nico Santos v Eteru Fine Radio. No a za chvilku v playlistu. Další song, který prosím vás, jako vždycky já ráda říkám, zní jako na první dobrou, jako pozitivně, jako by dobrý vibe. Ale přitom je strašně smutný. Je to vlastně o úzkosti, chaosu a hlavně o útěku před vlastními emocemi, jo? To znamená, že není to úplně jakoby pozitivní jako poselství, ale to je jedno. My kašleme na to, o čem se tam zpívá. Nám jde hlavně o to, že to má dobrý vibe. Song se jmenuje I Run, Haven, taky Catlin Aragon. A my si to prostě budeme dávat na fajnu. Za chvilku. Posloucháš. Fajn.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Okay, ready? Nejlepší playlist. Nejlepší ráno, nejlepší dopoledne, nejlepší odpoledne, nejlepší večer a nejlepší víkend. Nejlepší z nejlepších, nejlepší z nejlepších.
3: Duh.
2: Jo, posloucháš správný rádio a za pár vteřin už zase hrajem. Fajn rádio.
4: Fajn rádio.
2: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.
7: Témata, který chceš vidět.
6: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
7: To nejlepší z Fajnu. Na Instagramu, TikToku a YouTube.

No a já mám pro vás menší pracovní tip na takovou lepší pracovní efektivitu. Přišel se totiž na to, že většina pracovního stresu vzniká tím, že chceme být až moc dobrý, až moc perfektní. A když se to třeba tak jako úplně ne vždycky daří, tak jsme pak na sebe jakoby naštvaný. Je tady nový trend, jmenuje se mít věci na háku. Asi všichni víme úplně o co go. Jo? Neznamená to, že bychom měli začít bojkotovat jako svoji práci, že bychom měli jako rezignovat nebo provokovat. Znamená to, že prostě musíme přestat tlačit na pilu. Je to opravdu teď to na mě vyskočilo prostě na nějakým článku, že prostě je to potvrzený, tak si myslím, že na tom něco asi bude. Takže jestli prosím vás v práci tlačíte na pilu, tak toho nechte. Jo, hezky pozvolna a pojďme si prostě dovolit nebýt perfektní.

0: Citroen Tyrone nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

0: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: A 2 minutky po 11. hodině je s námi opět Matěj.
2: Úřad evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Reaguje tak na trestní oznámení, který v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Žalobci prověřují mimo jiný politiky a úředníky, který vyplácení dotací umožňují. Zajímá je taky, proč Česká republika nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Nedaří se vám zhubnout, ačkoliv poctivě cvičíte a jíte zdravě? Vědci zjistili, že klíčovým problémem může být nedostatek spánku. Nová americká studie totiž ukazuje, že i 90 chybějících minut spánku denně zásadně ovlivňuje chuť k jídlu i metabolismus. Pro úspěšnou dietu je tak kvalitní odpočinek naprostej základ. A slavná věštba kněžny Libuše o slávě Prahy je prokázaně historický nesmysl. Stoletej archeologický průzkum totiž potvrdil, že Pražský hrad je o 50 let starší než Vyšehrad. Mýtus o Libuši panující z vyšehradské skály si navíc prokazatelně vymysleli kronikáři až ve 14. století.
1: Fajn. V rychlosti mrkneme i na dopravu. Opatrně v Praze, ulice Zálesí, hlásí jízdní pruh uzavřený, probíhá tam odklízení nějakého poklopu, tak opatrně. 35. až 25. kilometr, trasa Turnov, Liberec, je tady nehoda nákladního vozidla s osobním autem, naštěstí bez zranění. No a kde se určitě zdržíte, tak je také Chrudim, ulice Slovenského národního povstání, tady je bouračka 2 osobáků, tak pomalu a opatrně.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Music Boost.
4: Music Boost.
0: Music Boost.
4: Andrea Kautzka. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2,
0: 3, 1. Fajn.
1: Tak jako říkala jsem si, co bychom mohli společně probrat s 11. hodinou na Fajnu. No, probereme další žavý téma a to bude spolubydlení. Dáváte si Music Boost, dávajte si ho dál, skáčeme do 3. společný hoďky. Já jsem Andrea a tohle už je Kit Loray.
0: Music Boost.
1: A taky Justin Bieber a jejich Stay. Tak hezký dopoledne, užívejte, nezapomeňte kafe, dobrou náladu, pozdravte kolegu a buďte dobrý.

přesně ve čtvrt na 12 na Fajnu. No a co je úplně ta nejnáročnější zkouška vztahu? Co je to podle vás? No je to dovolená, je to první hádka, nebo návštěva třeba u rodičů, nebo no co to je, co je to podle vás? Já musím být upřímná, myslím si, že je to prostě první sestěhování se. To je podle mě úplně to nejnáročnější, kdy se opravdu zjistí, jestli ty dva společně můžou vůbec být, jestli spolu dokážou fungovat. Protože hele, každý jsme zvyklý úplně na to svoje, jo. Každý svým způsobem jsme divný v různých jakoby věcech a někde se to prostě třeba někde se to jakoby nepotká. Za prvý, co je podle mě fakt jakoby hodně jakoby těžký. Je taková ta prvotní záležitost, když se sestěhujete, kde budou věci. Jako kde je umístíte, kde bude postel, kde bude ten noční stůl, kde bude ta skříň, jo? Protože někdo to chce tady, někdo tam prostě, jo, a je to prostě úplně tragický. Jakmile se to nesejde, tak prostě spolu nemůžete žít. Za druhý je to, kdo co uklízí, nebo spíš kdo co neuklízí. Klasický hádky prostě, uklid si to a ne, nejseš moje ma. Jo, prostě to je strašně náročná záležitost. Já musím přiznat, že teď u nás doma je velký téma, opravdu design bytu, jo. Hádáme se o tom, jaké obrazy budou a kde ty obrazy budou. Že opravdu poslední měsíc věnujeme jenom tomu, jako jaké obrazy tam opravdu jako můžou být, jaké ne. A když už se konečně shodneme na tom obrazu, tak přichází velké téma. Budou černobílé nebo barevné? A i po roce, opravdu jako co spolu žijeme, se to jakoby prostě neúplně vždycky jakoby střetne do sebe. Takže mě zajímá, jak to máte vy. 724-634-634. Souhlasíte se mnou? Je opravdu jako sestěhování se to nejnáročnější, co opravdu aspoň na tom startu jakoby ty dva vždycky jakoby čeká. A možná se mnou taky budete souhlasit, nesouhlasit, že podle mě se podle toho opravdu jako může určit, jestli ty dva mají budoucnost. Protože jestli s ním nedokážete prostě dejchat v jedné místnosti, tak s ním prostě nemůžete bejt. Tohle už ale pistácie, skvělej Kellyn a taky Sofien. Na Fajnu.

0: Dáváte si dnešní Music Boost. Tohle je středeční dopoledne, dohrál Kellyn, taky Sofie na jejich Pistácie. No a playlist samozřejmě pokračuje. Za chvilku nás čeká třeba Role Model. Taková prostě pohodinda song. Jestli mám pro nějakou ženskou slabost, je to Dua Lipa. Tohle je její These Walls. A vy pro ní budete mít slabost taky. Za chvilku na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn. Yeah.

This was, tohle je hlas Dua Lipy. Tohle je dnešní středeční fajn. Nejtěžší bylo zjistit, že máme každý úplně jinou představu o pořádku. Tohle nám napsala Jana na to, když jsem se vás ptala na to, jestli souhlasíte s vlastně se mnou, že jedna z nejtěžších záležitostí ohledně vztahu je sestěhování se. Že opravdu podle mě při tom společném bydlení v těch prvních měsících zjistíte, jestli vůbec jako jste schopný společně vlastně jako žít. Protože jak to v tom bytě vlastně nedává smysl společně, tak to prostě nejde do budoucna vlastně ani podle mě nějak vyřešit. Takže já souhlasím s Janou, že nejtěžší opravdu je jakoby hlavně ten pořádek, protože opravdu takový to hádání se, jakože ty si neuklidil a tohle není bordel, nebo ty mi si tím nepomůžeš, jo, opravdu jako pořádek, jako úklid je jedno velký téma a musí v tom být podle mě úplně jako jasno. I klidně v tom, že třeba oba dva nechtějí uklízet, ale zaplatí si uklízečku, to je prostě OK, ale musí být prostě vyřešený, co s tím úklidem. Taky přišla od Aleči zpráva, není těžký se sestěhovat, těžký je sdílet jednu koupelnu. Jej, amen, na tom taky něco bude. Já si myslím, jako, že moje štěstí je, že s partnerem nevstáváme ve stejný čas, protože kdyby mi někdo měl jako v koupelně překážet, tak možná bych si našla asi někoho jiného. Každopádně přišla SMSka, která úplně mi vyrazila dech a musím jako se pod to podepsat, protože někdo mi napsal, když přežijete IKEA nákup, přežijete všechno. A to je docela dobrý point. Já navrhuji tohle vlastně jako zavíst, takovou jako zkoušku pro to, jestli vlastně jste pro sebe ty praví. Protože jestli jste společně ještě nenakupovali v IKEA, tak vůbec si nevíte. Nevíte, co je prostě před váma, protože IKEA, opravdu tam se dějou jako v partnerských vztazích těžké věci. A není to jednoduché. A jestli zvládnete IKEA, tak už zvládnete úplně všechno. Baby, I love it. I am Billy Kay.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

Rain Dance, tohle je Dave Taky Thames, tohle je středeční dopoledne na Fajnu, tohle je dnešní Music Boost. Pokud si rádi děláte srandu z ostatních, já mám pro vás takový malej tip, který zaručeně prosím vás všem vyrazí dech. Na vašem vlastním pohřbu se může objevit žena v černém, kterou nikdo z přítomných nezná, která se dramaticky objeví a pak mlčky zase zmizí a všichni se pak budou klást takovou tu zásadní otázku, kdo to se kraje? Milenka, tajná sestra, co nám ten dotyčný tajil? To nejdivnější na tom je, že to musíte zařídit teď za vlastního života, ať to pak nestíhnete, chápete? Stojí to asi 10 000 korun přepočtu na naše, dělá to jedna americká firma, takže jestli o to máte zájem, určitě si to vygooglete. Myslím si, že je to taková poslední šance, jak přesvědčit svoje okolí, že jste měli zajímavější milostný život, než jste tvrdili na Facebooku.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online.
5: Online.
4: Jsme na DAB+.
5: Plus.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Padla 3:12, no a s námi je tady Matěj.
7: OSN uvedla, že v červnu zaznamenala na Ukrajině nejvyšší počet obětí z řad civilistů od dubna 2022. Podle zprávy Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva bylo v uplynulém měsíci zabito nejméně 293 lidí a dalších 1990 bylo zraněno. Oproti květnu jde o 10% nárůst. Vědecké výzkumy potvrzují, že fanoušci hororů a strašidelných filmů pociťují v životě méně úzkosti a stresu. Horory totiž umožňují prožít nebezpečné a psychicky náročné situace na nečisto a jejich sledování tak trénuje tu část mozku, která má zvládání stresu na starost. A do Česka míří jedna z největších hvězd amerického soulu a popu. Už 29. července vystoupí v plzeňském amfiteátru Lochotín zpěvačka Diana Ross. 82-letá držitelka 2 Grammy bude v Česku vystupovat úplně poprvé.
6: Opatrně v Praze, bouralo se v Bubenešském tunelu, tak pokud možno vyhnout se tomu, zdržíte se taky v Českých Budějovicích, a to v ulici Husova třída a zastávka Výstaviště, taky tady opatrně. No a kde ještě hlášená nehoda, je to D6, 40. kilometr na trase Karlovy Vary a Praha. Takže jezděte bezpečně, opatrně a nikam nechvátat.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
4: Music Boost.
5: Music Boost.
4: Music Boost.
5: Andrea Kautzka. 5 minutes
6: po 12. hodině, to znamená, že jsme úspěšně, vážení, zvládli dnešní středeční dopoledne, a je tady poledne, to znamená sehnat si dobrý a kvalitní oběd, dobrou kávu, a pokračujeme. S Andreou skáčeme do poslední společné hodinky. Tohle je dnešní Music Boost.
4: Music Boost.
6: A tohle je dnešní Miley Cyrus. Tak užívejte na fajnu.

0: Tohle jsou One Republic, jejich Need Your Love. Přesně ve čtvrt na jednu na fajnu. No a co, chtělo by se, chtělo by to teda nějaký jako běh? Trošku se proběhnu, poklusat, co si o tom myslíme?
1: Miluješ výzvy? Tak tohle si nemůžeš nechat ujít. Red Bull 400 se po pěti letech vrací na ještět.
0: Red Bull 400 je prosím vás běžecký závod na vrchol Skokanského mostku. Po pěti letech se vlastně vrací na ještět a proběhne už 8. srpna. Běžce čeká 400 metrů do prudkého svahu se sklonem až 35%. Wow, mamma mia, to je hodně těžký. Soutěží se v kategoriích muži, ženy a taky čtyřčlenný štafety. A já si myslím, že prostě hele, je léto, trošku to jako vybízí k tomu jít se zaběhat a prostě něco dokázat. A myslím si, že s Red Bullem to můžete 8. srpna dokázat i vy. My mimochodem na našem Instagramu právě teď rozdáváme dvě běženky, neboli dvě registrace na tenhle závod. To znamená, vy se můžete díky nám proběhnout zadarmo. Teď už na to klikněte, protože už v pátek budeme vyhlašovat vítěze, takže šup šup, nečekáme. Šup šup a proběhneme se.
1: Red Bull 400 8. srpna 2026 na Ještědu. Více informací na Red Bull.

6 minutek do půl jedný odpoledne, ladíte fajn, tohle je Alessia Cara, tohle je dnešní Music Boost. Ti z vás, kteří dneska do odpoledne nestihli dnešní lubriku, tak prosím vás, nezouvejte se. Nezouvejte se. A za chvilku si ji dáme. Ach jo. Za chvilku taky Lady Gaga i Dead Dance.

0: její Red Eyes. Tak tyhle songy pro vás a pak ta lubrika. Laďte fajn.
1: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Faruko, Pepa, z tohle dnešním Music Boost na Fajnu. 4 minutky po půl jedný odpoledne. No a ti z vás, kteří dneska odpoledne, teda dopoledne, nestěli lubriku, dej si ji teď odpoledne.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Jízda Filipa Turka a sex s mým ex mají jedno společný. Obojí trvá jen několik vteřin. Fajn. Yo, we the hit music station. Hey. Fajn.

Nico Santos, Ray of Light, dnešní Music Boost na Fajnu. No a náš poslední společný song, který si za chvilku dáme, bude od Evy Farny. Perpetuum mobile, vlastně song, který si asi nemusíme už ani představovat, všichni moc dobře známe, velký trend, velký hit. No a poslední song vždycky někomu věnujeme. Tak komu budeme věnovat dneska? Dneska věnuju tenhle song všem, který mají dneska takový ten náročnější pracovní den. To jsou takový ti lidi, kteří dneska budou v kanceláři sedět ještě třeba do 6 do večera, možná i déle. Prostě takový ten den, který je zrovna takový ten úplně jako blbej. Tak ten je pro vás. Sice vám to možná jako nepomůže pracovně, ale mentálně by mohlo. Music Boost. Music Boost.

0: Už tam budem.
1: Nech toho.
0: Raději už tam budem.
1: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Summer. What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
4: Right, babe.
2: Fine.

Ale přiznejte se, že jste to stejně jako já zpívali. Perpetuum mobile, Eva Farah, náš poslední společný song dnešního Music Boostu. Já vám děkuju za 4 společné hodinky, no a teď předávám mikrofon dál Wendy a 4 další hodiny s ní. Takže vy si to tady užijte si hezký zbytek dne a slyšíme se zítra. Posloucháš Fajn.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Fajn rádio.
3: It's Dua Lipa.
4: This is Tate McRae.
5: Hey, it's Rip Momney.
6: Hey, it's Billie Eilish.
7: What's up, this is Ed Sheeran.
2: Fine.

0: Fajn Rádio. Fajn Rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
2: Svoboda projevu rozhodně neznamená, že je dovoleno úplně všechno. Přesvědčil se o tom i bývalý politik Pavel Křivka, který dostal podmínku za to, že se po Pardubicích pohyboval v mikině s písmenem Z a ruským nápisem Za vítězství. Nejvyšší soud teď potvrdil, že uložený trest zůstává v platnosti. Herec Paul Wesley, kterýho můžeš znát třeba jako Stefana ze seriálu Upíří deníky, se oženil s modelkou Natálií Kukumberg. A zdá se, že spokojená je i jeho bývalá manželka Inés de Remon. Ta totiž na Instagram po skoro 4 letech vztahu vůbec poprvé přidala společný fotky s Bradem Pittem. Plánuješ společný bydlení se svou drahou polovičkou, tak možná ještě chvilku počkej. Podle novýho průzkumu totiž tohodle rozhodnutí zpětně lituje až 3 z 5 Američanů. Odborníci ale říkají, že spoustě problémů se dá předejít. Třeba tím, že svoje připomínky nebudeš podávat jako kritiku, ale spíš jako

0: přání. Fajn. Nehoda aktuálně v Praze, a to v ulici Ústřední. Najela tady motorka do výlohy, probíhá tady vyšetřování nehody, na místě zasahují záchranné složky. Havárie osobáku také na silnici 379 u obce Křový, okres Žďár nad Sázavou. Funguje tu aktuálně kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, takže počítejte s menším zdržením. A nehoda 3 osobáku aktuálně i na silnici 3 v obci Planá, okres České Budějovice. Na místě zasahuje policie, buďte tak opatrní, pokud máte cestu kolem.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Minutek po 13. hodině, krásný dobrý odpoledne všem. Odpoledne při středě znamená jenom to jedno jediný, že můžeme slavit, protože polovinu středy máme za sebou. A druhá dobrá zpráva k tomu je, že polovinu týdne pracovního máme taky za sebou. A to znamená, že už jenom dva dny a máme tady ten vysněný úžasný víkend. No a než se tak samozřejmě stane, do té doby David Kushner Daylight nebo BB Rexha Faithless, jejich New Religion, to všechno tady máme, tak si to pojďme dát, ať je ta středa ještě o něco lepší.

Kushner, jeho Daylight. To je něco, co nám dohrává Eterem Fajnu. 12 minutek po 13. hodině, krásnou středu všem, co právě teď posloucháte. No a pojďme si upřímně říct, že některé věci si v hlavě dokážeme pamatovat až 20 let. O čem, že to mluvím, jsou to hlavně urážky. Jo, je to fakt jako smutný. Paradoxně na to, pochvalu si každý z nás pamatuje cca 30 dní. Jenom, jo, jakoby pamatovat si urážku 20 let a pochvalu jenom jako měsíc, to je docela jako, docela crazy, bych řekla. Tak hele, při středě. Pojďme se prostě pochválit. Pochvalte sami sebe, nebo pochvalte kolegu, pochvalte kamaráda, pochvalte partnera za něco. A chvalte se častěji, protože je to asi něco, co nám psychicky může pomoct. Uvědoměně totiž hledat důvod, proč se pochválit, vám může jako pomoct a nemusíme si pamatovat jenom ty urážky, protože ty se prostě zarejí víc hluboko pod kůži. To je takové jakoby menší, jak to říct, menší rada pro středu. Pochvalte někoho, pochvalte sebe. Pojďme dál. Gufrau, Marie April, nezvládám.

0: přesně tohle je to, co potřebujeme při středě. Benson Boonyho Sorry, I'm Here for Someone Else. No a co nám bude hrát v následujících minutách? Tuhle tu diskotéku nemůžeme přece vynechat. Ale Farben from Disco to Disco. Zítra už je čtvrtek, to znamená malý pátek, takže proč ne? No a nebo třeba tohle. Kdo posloucháte ráno, víte, že tohle interpreta já absolutně miluju. Je to Alex Warren, jeho Fever Dream. Něco, co prostě vždycky vykouzlí, už mě na tváři. By the way, jsem pár minut zpátky říkala o tom, že by bylo fajn, kdyby se třeba svýho kolegu pochválili, tak bych chtěla říct, že mi přišly nádherný zprávy, třeba jedna je tady od Petra. Ahoj, jsi tak hodná, že nám tak hezky hraješ. Říkala jsem, že se máme chválit hlavně z toho důvodu, že si to pamatujeme jenom 30 dní a nějakou křivdu si pamatujeme 20 let, což je docela rozdíl. Takže moc děkuju, jste skvělí, já si vás moc vážím, díky za všechny zprávy a znovu opakuju, jste skvělí, přežijte středu a tady tyhle ty písničky za malý okamžik.
1: Nový tracky.
2: Témata, který chceš vidět.
1: A momenty, který se do vysílání nevešly.
2: Sleduj Fajn na Instagramu,
1: TikToku a YouTube.
2: Fajn. Bez.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusiv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

Right, tak se jmenuje tenhle ten song Jack Jones, Martin Solvík. Doufám, že ho čtu správně. 33 minutek po 13. hodině. No a v jedným americkým, jak to říct, já jsem vysoká škola nebo kolíž, jedno z toho, tak můžete dostat stipendium v hodnotě 15 000 dolarů, což je v přepočtu 315 000 korun českých, jenom díky tomu, že právě hrajete Minecraft a máte všech, myslím si, že je to 115 achievementů, že toho dosáhnete. Co je to achievement? Prosím vás, to je něco jako taková odměna, když prostě něco zvládnete v té hře. To znamená, třeba naučíte se vytvořit sekeru, tak dostanete achievement za to, že jste právě se naučili vytvářet tu sekeru. Jo, takhle se vám to v té hře odemyká, je to ve spoustě hrách a mně se to vlastně strašně líbí. Já si myslím, že to je cool, že to vlastně jako propoje studenty, mladý studenty a to, že se chtějí učit. A tak jsem si jako říkala, co by to mohlo být tady, jako v Česku, co by třeba, jaká hra by mohla, v jaký hře byste mohli dosáhnout ten top počet achievementů, abyste dostali stipendium zdarma. Napadá mě Mafie. A myslím si, že by to bylo naprosto skvělý. Můžeme si určit, jestli jednička, dvojka, trojka nebo Old Town Country, je to jenom na nás. Ale myslím si, že by to nebyl špatný nápad. Nebo pokud vás napadá jiná hra, 724-634-634, pojďte rád vědět, v jaký hře bychom mohli dostat achievementy a za to bychom mohli dostat, nebo mohli by studenti dostat nějaký to stýpko. Tak jo, budu se těšit do té doby. Chemical Brothers, jej go.

0: Dominik Fajk je White Keys, něco, co nám dohrává. 20 minutek do druhé hodiny při středě. S vámi dneska ve warm-upu speciálně Wendy a ptala jsem se na to, za jaký achievementy ve hře byste si dokázali představit stipendium, protože v jedné americké univerzitě to tak mají, že když dosáhnete v Minecraftu všech 115 achievementů, dostanete právě stipendium až ve výši 15 000 amerických dolarů, což je přepočtu 315 tisíc korun českých cca. No a pojďme se podívat na vaše zprávy. Je tady třeba za hry úplně nevím, ale třeba takové stýpko za znalost všech dílů krtečka bych brala. Píše Niky, OK. Taky ještě zpráva. Určitě souhlasím s mafií, ale pouze jedničkou. Ten zbytek stojí za pěknou bačkou. Čau Tom, OK. Píše taky Anička, hele, určitě v Robloxu. Já teda vůbec nevím, jestli v Robloxu jsou nějaký achievementy, ale budiš, mohli bychom to třeba počítat jako kolik her v Robloxu už někdo třeba vyzkoušel. A taky někdo ještě píše, Wendy, to je přece jasný, jedině achievement za Counter-Strike 2. No tak díky bohu, že v Counter-Strike je ten achievement jenom jeden, že? Tak to bychom si dozulehčili. No nic, pojďme od toho a pojďme se podívat, co nás čeká v playlistu. Díky moc za vaše zprávy. The Boy Does Nothing, Alicia Dixon.
1: Tohle to si rozhodně dáme za malý okamžik,
0: taky Harry Styles, jeho American Girls.
1: Pro lepší středu, za malý okamžik, tady na Fajnu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Facebook, Instagram, tam všude my jsme. No a ty určitě taky. Tak jestli máš chuť, tak se na nás koukej kouknout. A ty máš chuť, jo? Že máš chuť? No, tak hledej Fajn Radio. No myslela jsem jako hned. No, šup, šup, šup, hned.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista. Yeah.
2: All the hits.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Stars, jeho American Girls. Něco se nám dohrává pár minutek do druhé hodiny tady na Fajnu. Hele, a prej něco údajně děláme všichni strašně špatně. Nebo ne, možná všichni, ale většina z nás, co prostě večer jdou spát a jdou spát bez oblečení. Teďka v těchto těch vedrech to opravdu prej neděláme úplně nejlepší rozhodnutí. Je to údajně z toho důvodu, že když jdete spát i v těchto těch vedrech, které jsou, tak tím, že nemáme oblečení, tak je to kontraproduktivní, protože bez pyžama se prej hůře odpařuje pot, který zůstává potom přímo na pokožce. Proto se ráno cítíme takový lepkavý, možná nás to budí a máme takový pocit jako těžkosti. Takže prý je důležitý mít na sobě pyžamo, ale třeba nějaký lehký pro to, aby ten pot jakoby absorboval loto pyžamo, jestli se chápeme. Jakože upřímně, asi to kvůli tomu úplně měnit nebudu, jo, nebudu si kvůli tomu kupovat pyžamo, stále budu spát bez pyžama v tom létě, ale možná na tom něco je, jako na jednu stranu máte chuť to vyzkoušet, ale na druhou stranu se zase nechcete potit, jo, i v tom pyžamu, jakože, když už se spotím, tak spotím i to pyžamo a je to úplně vlastně jedno, teda za mě, ale když to tady píšou, tak třeba na tom něco pravdy, tak třeba to zkuste, jde potom vidět, no a my pokračujeme Olivia Rodrigo, její Drop Dead, nebo Rue Gale, Wishful Finger, do konce hodiny, no a pak už Truáočka. Warm up.

Lajenová říká, že hlavní otázkou není to, jestli je děti můžou používat, ale od jakého věku by samotné sociální sítě měly mít přístup k dětem. Ve hře je mimo jiný i věková hranice 16 let, kterou už zavedla Austrálie. Mick Jagger přiznal, že jedna věc ho do dneška mrzí. Nikdy se osobně nesetkal s Elvisem Preslym. Důvodem byla rada od Johna Lennona, který mu doporučil, aby se svým hudebním vzorem

0: zeptat jen fyzicky, ale taky psychicky. Nová studie ukázala, že během horkých dnů přibývá mladistvých, kteří končí v nemocnici kvůli duševním problémům. I proto odborníci doporučují třeba to, aby byly školy vybavené klimatizovanýma místnostma.
1: Odpoledne všem, co posloucháte Fajn, s vámi dneska speciálně ve warm-upu Wendy. Kristýnka tady totiž dneska není, ale my si to společně užijeme. Samý skvělý bangry před náma, třeba jako Fastboy, Moby, Sophie and the Giant, Last Summer, nebo teď už třeba Evička Farná, její ADHD pop.

Boy, Moby, Sophie and the Giants, jejich Last Summer. Středeční odpoledne, 12 minutek po 14. hodině, krásný odpoledne všem, tady z fajnu. No a mám takovou dobrou zprávu pro nás, hlavně pro nás Marvel fanoušky, protože Avengers Doomsday, něco na co čekáme dlouho, už má datum, kdy vyjde v kinech, a to datum je 18. prosince. 18. prosince v kině Avengers Doomsday. Naprosto se na to těším. By the way, předprodej na to, abyste to mohli vidět, abyste mohli jít do kina, začíná už za 5 dní, to je 20. července. A pak můžete půl roku spekulovat nad tím, jak to bude. Vtipný je, že většinou, když už jdou do prodeje lístky, tak alespoň víme nějaký menší info třeba z traileru, ale tohle to ještě nemá ani pořádně trailer. Na to vlastně to nejvtipnější. Tak jenom abyste věděli, tenhle ten měsíc Spider-Man, no a v prosinci Avengers Doomsday, 18. prosince si pište do kalendářů, za 5 dní si to klidně můžete koupit, abyste to měli pojištěný. No a jsem zvědavá, jak to dopadne. No a my pokračujeme. Před náma naprosto skvělá věc, Justin Bieber, Nicki Minaj, Reunion Beat, tak krásný odpoledne.

0: Smithy.
1: Posíláme ti na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fine.
1: Vždycky,
0: ho?
1: Vždycky.

Elizabeth Taylor, to je něco, co nám dohrává při středě tady na Fajnu. Já doufám, že máte dobrou náladu a pokud ji nemáte, víte, na co jsem si díky našemu hudebnímu manažerovi vzpomněla, že vlastně existuje? Je to tohle.

za malý okamžik dáme díky našemu hudebnímu manažerovi. Díky, Libore, že jsi to tam dal. Je to banger. Na tohle jsme zapomněli. Něco, co nám vždycky zvedne náladu. Proto si to pojďme dát při středě. Ať už máte dobrý nebo špatný den, tohle to vždycky, vždycky, tenhle ten song vždycky všude komukoliv zlepší náladu. Taky Temple Tramp, Self Aware, to tady bude Lunch Money Lewis, jeho byl. Tohle to za malý okamžik, tady v Eteru Fajnu, takže voluju doprava, za chvilku to tam posílám.

0: Fajn.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Yeah!
3: Hey.
0: Posloucháte Fajn Radio. Právě teď.
1: Fajn Radio. Prostě hity.

0: Bills.
1: Bills. 33 minutek po 14. hodině. Posloucháte Fajn. Při dobrý náladě. Doufám to. A já se tak vlastně říkám, pojďme najít v tomhleto počasí, teda já nevím, jak je úplně u vás, ale v Praze na to, že hlásili velký bouřky a maximálně 90 stupňů, tak to tak úplně nevypadá, je tady sluníčko, je tady teplo, já musím jít zaplou klimatizaci, tak bych to tady úplně s těma počítačama nezvládla. Nicméně, pojďme najít tu nejlepší zmrzlinu, kterou jste kdy měli, ať už je to třeba točená, kopečková, a nebo klidně na špejli. Jaká zmrzka je za vás ta nejvíc top strop? 724-634-634. Pojďte mi dát vědět. Já, když, jestli mám teda vykopnout, tak já si nemůžu nikdy odpustit zelený twister na špejli. Pokud se bavíme o špejlových, ale vlastně je to úplně jedno. Fakt jako, to je zmrzlina, kterou nikdy neodmítnu. A kdybych měla se vybrat klidně mezi točenou, kopečkovou a tady touhle, tou na špejli, vždycky sánu po ní. Co je to každopádně pro vás ještě jednou? 724-634-634. Pojďte dát vědět váš vkus, zajímá mě to, ráda vás poznám. To je to takový vzájemný poznávání. Do té doby Lady Gaga, Abracadabra nebo Khalid a jeho Tied Up.

0: všichni. Já vím, že si to zpíváte. Lady Gaga, její Abracadabra, něco se nám dohrává tady Éterem Fajnu. A já jsem se vás ptala na vaši oblíbenou zmrzlinu. Nevím, jak je sice u vás, tady je totiž hrozně krásný počasí v Praze. A tak mě to tak jako motivovalo, že přemýšlím, že až půjdu z Praze, tak si nějakou koupím. A zajímalo mě, jaká je pro vás prostě ta top strop, ať už je to kopečková, na špejli nebo klidně točená. Pojďme se podívat na vaše zprávy. Za Toma je to rozhodně Magnum, jakýkoliv. Sony píše, že jedině točená vanilka z Mostu. David, jednoznačně kopečková cream de la cream v Praze. A taky je tady zpráva od Martina. Ahoj, nejlepší kopečková zmrzlina byla v Dolních Věstonicích. Byla to naše záchrana na kolech, když jsme potřebovali ochladit. Jinak klasika, nejlepší Nanuk. Míša, přeji hezký den, Martin. OK! Díky moc za vaše zprávy. Teď mám chuť na Míšu, to je fakt. Asi si ho koupím, jak půjdu z práce. Ještě jednou děkuju za vaše zprávy. A před námi, slyšeli jste správně, Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Taky Alex Warren, Passenger. Tohle to všechno za malý okamžik v Éteru Fajnu. Tak krásnou středu.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Stranger. Naprosto skvělý song pro středu. Pár minutek do třetí hodiny a koukáte na reality show? My tady na Fajnu totiž docela, jo. Možná jste postřehli, že běží nová reality show, jmenuje se Are You The One, nebo jakoby Seš ten pravý. Běží to na Primě. No a my tady na Fajnu o tom máme podcast. Moderují ho právě Kristýnka s Albertem. Každý čtvrtek vychází takový jako shrnutí toho, co se právě během toho týdne stalo. Tato reality show totiž vychází od pondělí do čtvrtku a my každý čtvrtek, nebo respektive Kristýnka s Albertem, shrnou, co se tam stalo, kdo s kým, jak a proč a hlavně, co je důležitý, jeden díl vidí vždycky dřív, než je v televizi a vy díky tomu takhle na Instagramu můžete vidět nějaký věci, které se tam stanou a můžete na ně reagovat o něco dřív, než vlastně budou v televizi. Takže a to si myslím, že se vyplatí. Takže pokud byste tenhle ten podcast chtěli vidět, máme ho na YouTubeku, jsme tam jako Fajn Radio, takže rozhodně utíkejte tam. No a nebo na Instagramu právě takový ty výstřižky toho, co se ten den stane, tam jsme úplně stejně Fajn Radio, tak nás nezapomeňte sledovat. No a my pokračujeme All Time Low, Black Bear, jejich Monsters.
1: Fajn, Fajn Radio, co

0: potřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsme online.
8: Online. Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
9: Jednodenní dálniční známka by v budoucnu mohla fungovat jinak než dneska. Ministr dopravy přišel s návrhem, podle kterého by její platnost nebyla navázaná na konec kalendářního dne, ale začínala by běžet od chvíle nákupu a trvala přesně 24 hodin. Dovolená v Chorvatsku se dvěma Čechům pořádně zkomplikovala. Objevili luxusní kabelku, ve který bylo v přepočtu víc než 1 000 000 korun. Jenže místo odevzdání si peníze nechali. Případ ale nezůstal utajený. Soudce navíc rozhodl o jejich vzetí do vazby, protože měl obavy, že by mohli zmizet do zahraničí. Celou věc teď řeší policie a oběma mužům hrozí trestní postih. I přesto, že už norský nároďák na fotbalovém mistrovství světa dohrál, o Erlingu Haalandovi se mluví dál. Po příletu na letiště v Oslu totiž zaujal neobvyklým suvenýrem. Z Ameriky si přivezl vycpanýho mívala. Jeho hodnota se

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Natalie, jeho Hide Hose 300, nebo 3000 respektive. 12 minutek po 15, dáváte si fajn. A v restauraci na Floridě můžete zaplatit místo penězi krajtou. Ano, mluvíme o té krajtě. Té krajtě, co je had, neslyšíte špatně. Tak kdybyste chtěli jídlo za hada, vtip je v tom, že mi přijde reálnější ulovit krajtu, která se v Evropě nevyskytuje, než si vůbec s průměrným českým platem moc dovolit koupit letenku na Floridu. Ale tak, jak by řekl jiný...
1: Jen ty máš málo peněz.
0: Au.
2: Neřeš playlist, žij let.

0: Co víc si jenom přát. No a v týhletý krasujízdě pokračujeme. Před námi Kane Brown, Mark Millovic, Miles on it. To si rozhodně za malý okamžik dáme. No a nebo třeba i tohle. Topic Fireboy, Nico Santos. Jejich pečka s názvem Buddy. Samej dobrý vibe. Jak říkáme, vždycky hot, vždycky fresh. Tenhle ten playlist je toho naprostým důkazem.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štím mě vedro.
3: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: My name is Somer.
6: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Back to the hits.

0: Marshmallow, Miles on it, to je něco, co nám dohralo teďka tady při středě na Fajnu. No a mám pro vás běženky.
1: Miluješ výzvy? Tak tohle si nemůžeš nechat ujít. Red Bull 400 se po 5 letech vrací na ještět.
0: Říkáte si Red Bull 400, co to znamená? Jednoduše, 400 metrů poběžíte a teď si říkáte, 400 metrů, to dám, ani nebudeš vidět, že to dám. Tak pozor, tohle to není jen tak ledajakých 400 metrů, je to 400 metrů do kopce, který má až 35 stupňů sklon. Jako číslem se to zdá málo, ale věřte tomu, že se budete proklínat. Prvních 100 metrů běžíte a je to pohoda, ale pak to začne. Posledních 300 metrů je opravdu, ale opravdu docela těžších. A běžíte v Liberci na skokanský můstek K120. To je jeden z nejznámějších skokanských můstků, který tady máme. A vy můžete vyhrát běženky. Nemusíte se registrovat, ale my vás tam za fajn pošlem. Takže pokud chcete tyhle ty běženky a chcete vyzkoušet novou výzvu ve svém životě, tak nabíhejte na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Radio. No a druhý příspěvek je ten soutěžní. Takže si ho rozklikněte, koukněte na podmínky, udělejte všechno, co je tam napsané a už v pátek vyhlašujeme vítěze. Takže rozhodně běžte. A třeba poběžíte i těch 400.
1: Red Bull 400. 8. srpna 2026 na Ještědu. Více informací na Red Bull.

Boy, její Red Eyes. Posloucháte Fajn při středě. S váma ve warm-upu dneska speciálně Vendy. No a pojďme nahlídnout pod pokličku, co nám bude hrát dál. Pro lepší náladu. Rozhodně with DMC Bees, Honey, jejich At The Party. Dobrej vibe. Dobrej den prostě. Už víc než polovinu středy máme za sebou a to je fajn. Jak jinak než tady na fajnu. No a co nás taky čeká, je tahle pecka.

0: takže rozhodně zůstaňte na ladění s Fajnem. Volume doprava a za chvilku to posílám.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

0: Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Minuta po 16. Tady je Hana. Svoboda projevu rozhodně neznamená, že je dovoleno úplně všechno. Přesvědčil se o tom i bývalý politik Pavel Křivka, který dostal podmínku za to, že se po Pardubicích pohyboval v mikině s písmenem Z a ruským nápisem Za vítězství. Nejvyšší soud teď potvrdil, že uložený trest zůstává v platnosti. Herec Paul Wesley, který ho můžeš znát třeba jako Stefana ze seriálu Upíří deníky, se oženil s modelkou Natálií Kukumberg. A zdá se, že spokojená je i jeho bývalá manželka Inés de Remon. Ta totiž na Instagram po skoro 4 letech vztahu vůbec poprvé přidala společný fotky s Bradem Pittem. Plánuješ společný bydlení se svou drahou polovičkou, tak možná ještě chvilku počkej. Podle novýho průzkumu totiž tohodle rozhodnutí zpětně lituje až 3 z 5 Američanů. Odborníci ale říkají, že spoustě problémů se dá předejít. Třeba tím, že svoje připomínky nebudeš podávat jako kritiku, ale spíš jako přání.
7: Nehoda aktuálně na dálnici D8 mezi 31. a 32. kilometrem směr Ústí nad Labem. Tady nákladní vozidlo narazilo do svodidel, hlášená je i překážka na vozovce, kolona se zatím netvoří, projíždějte ale opatrně. Nehoda 2 osobáků aktuálně i na silnici 605 u Benešovic, okres Tachov. Na místě je hlášený silný provoz, počítejte tak s menším zdržením, pokud máte cestu kolem. A nehoda aktuálně i

taky fajn. Nechci ho znova pustit už, ne. A hlavně středa, 16:12, aktuální čas, jakoby 16 hodin, 12 minut k tomu. Takhle, mně se stalo něco, co bylo strašně trapný. Naše kuchyň má dveře, jo, to je docela zajímavý, že má kuchyň dveře, jo, ale ty dveře úplně nefungují. Jak to myslím? Někdy se totiž stane, že když za sebou zavřete, tak si z té kuchyně neotevřete. Už nikdy. Dokud vás někdo nevysvobodí z druhé strany, to znamená z chodby. A já jsem vysávala byt nedávno a jak jsem vysávala, tak jsem omylem tím vysavačem si ty dveře zavřela. A teď samozřejmě nešli otevřít, že jo? A já už sebe neměla ani telefon, abych někomu zavolala, aby mi šel otevřít, takže jsem vyskočila z okna, nebo vyskočila, já nemůžu vyskočit, já jsem mám dosa vysoký patro, ale začala jsem křičet z okna na různý lidi. Jedna paní se mě ujala, napsala mému příteli, přítel pro mě asi po 2 hodinách dojel. Takže jsem 2 hodiny byla zavřená v kuchyni. A já jsem tohleto teďka říkala tady svým kolegům v rádiu a došla z toho docela dobrá debata. V jaké místnosti doma, kdyby se vám tohleto stalo, byste rádi byli zabouchnutí? Protože třeba kolegyně říkala, že by nejradši byla v koupelně, protože kdyby potřebovala na záchod, tak je to nejideálnější místo. Zase v kuchyni je ta lednička. Takže se můžete zabavit jídlem, jo? Můžete si třeba něco uvařit do té doby, než vás někdo vysvobodí. 724634634, pojďte dát vědět. Kdyby teda se to stalo, v jaké místnosti doma byste se zabouchli nejraději? Nebo ono to zní hrozně blbě. Chápeme se. Jo, kde si myslíte, že je to jako nejideálnější? Kde to má prostě i svoje výhody? Ještě jednou 724634634, pojďte dát vědět. A do té doby Leonie Don't Worry, nebo teď už Imagine Dragons Enemy.

0: Středeční warm-up Leonie Don't Worry, 20 minutek po 16. to nám dohrálo tady. No a já jsem vám říkala, že se mi stalo, že jsem se zabouchla v kuchyni a musel pro mě někdo dojet. Byla jsem bez telefonu 2 hodiny v kuchyni zavřená. A to vlastně vyvolalo takovou debatu i tady v rádiu, kde v domácnosti byste se nejraději, nebo byste se nejraděli, ale kdyby se to stalo, tak byste rádi byli zabouchnutí. Pojďme se podívat na vaše zprávy. Je tady třeba zpráva. Ahoj, nám už se to taky stalo. Zabouchli jsme se s mým 5letým synem v koupelně oba nahý a bez ničeho. Naštěstí jsem se přes zeď dobouchal na souseda a vyřval na něj telefonní číslo, na který má zavolat, aby nás dojeli vysvobodit. No, byli jsme tam asi 3 hodiny. Adam, wow! Tak to muselo být dost nepříjemný teda křičet, ale hele, dopadlo to dobře, to je to hlavní. Pojďme dál, píše ještě Verča, čau, já bych se nejraději zabouchla u sebe v pokoji, protože tam mám zásoby na 2 měsíce Nintendo a ani by jsem si nestěžovala, kdyby mě tam někdo nechal. Okej, beru, to je docela dobrý deal. Taky píšou Jasmin, Anička, my bychom asi chtěli v obýváku, protože bychom si pouštěli televizi. By the way, rádi tě sledujeme na TikToku, holky, já jsem budu červená. Okej, tak to taky chápu. Mám tady dokonce i hlasovku, pojďme si ji poslechnout.
1: Ahoj Wendy, tak já jsem zrovna musel zastavit, abych v jako autě, abych správně, mohl odpovědět, správně. Protože toto je zrovna něco, na co já rád odpovím. Hele, kdybych měl být někde zabouchnutý, jako doma, tak asi, jak říkala nějaká posluchačka, nebo co tam bylo v rádiu, tak asi koupelna, no.
0: Kolegyně.
1: Přeci jenom, já bych si do té vany lehnul, abych tam natočil, okay. Nebo jako, no, dal bych si tam teplou vodu, okay. Bublinky, lehnul bych si tam, to by bylo láže, pláže.
0: No, to by bylo.
1: Já bych tam dokázal i usnout, jenže zase je trošku nebezpečný, aby jsem neutonul, jo, ale to by bylo úplně nejlepší. Takže za mě rozhodně koupelna a teplá vana. Tak jo, tak ahoj.
0: Čau.
1: A jinak jsem rád, že seš tady dneska jako s náma.
0: Ale nechci to.
1: Na warm-upu, takže tak.
0: Díky moc. Ale já se dneska opravdu budu červená. Ještě jednou děkuju. Zase, jakoby já chápu vanu, jo? Ale pojďme si říct, co máme jenom sprchu. A velikost koupelny o velikosti 2 metrů. Ale chápu, kdybych měla vanu, asi bych si vybrala podobně. Díky moc za vaše zprávy a my pokračujeme. Nekonečné půlměsíční slunce, jo? Takhle bych to asi přeložila. Zara Larsson, její Midnight Sun. To je něco, co si rozhodně dáme za pár minutek tady v Éteru Fajnu. Taky Sombr, jeho Undressed. Všechno tady máme. Díky moc ještě za zprávy. Díky.

0: Fajn Radio. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusiv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Poslouchej Fine Fresh Radio přes webovky.

Norma Jean Martin, jejich Overdrive, něco se nám dohrálo tady při středě 15. července, už máme polovinu července, pane bože, teď jsem se to úplně uvědomila. 4 minutky, po půl pátý, no a já nevím, jak to vnímáte vy, jo? Všichni nás tady varovali, že teďka tyhle ty 2 dny, úterý a středa, budou naprosto štílený bouřky. Bylo to po celé České republice jako varování. Mám pocit, že se to dotklo hlavně Moravy, ale tady jako v Praze kaply tak třeba 4 kapky a pak to odešlo. No ale máme další hlášení o počasí, který by nás mělo čekat. Údajně totiž poslední teplý dny se blíží. Tyhle ty dny už budou ty poslední jako teplý a pak by zbytek srpna měl být, jo, měl být jako maximálně třeba 25 stupňů, jo. Takže nás čeká posledních pár teplých dnů a pak o víkendu by se mělo ochladit na většině území Česka. No a příští týden by vůbec prej teploty neměly přesáhnout 23 stupňů. Já už si tak jako říkám, že to je trošku loterie a že by některý sázkový kanceláře mohli udělat mé sázky o tom počasí, protože to prostě jinak nejde. Já nevím, jak to vnímáte vy, ale já vždycky, když si přečtu jakoukoliv předpověď počasí, třeba dneska mělo pršet. Dneska mělo pršet a mělo být, já nevím, myslím si, že mi telefon ukazoval 20 stupňů. Já jsem se kvůli tomu tak oblíkla ráno, no a teď toho docela lituju, protože jsem v dlouhém oblečení, mám mikinu, která je teplá a no, prostě je to fakt loterie, tak... No, tak jestli tohleto poslouchá někdo ze sázkový kanceláře, tak prosím, můžeme aspoň sázet, dělá se to z násrandu. Tak jen abyste věděli, že možná bude zima, co je na tom vtipný, že možná taky ne.

0: with Kombi Homerusa. 18 minutek do 5. hodiny, to znamená jenom jedno jediný. Jindra Žampa se navrátil ze Zrče. Pokud chcete, můžete jít na náš Instagram, všechno z toho Zrče uvidíte tam, jsme tam jako Fajn Rádio. A věřím tomu, že pro vás bude mít spoustu věcí, co tam zažil. No a každopádně, než se tak ale stane, do té doby. Do konce hodinky si to uděláme ještě hodně hezky. Chemical Brothers, jejich Go, to je něco, co si rozhodně dáme. Protože tohle to prostě ve vysílání nikdy nesmí chybět. Taky Kato, John, jejich Turn the Lights Off. A pak taky Fine Drive.
1: Fine

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Jersey Go, to je něco, čím se dneska při středě takhle 9 minutek do 5. hodiny loučíme. Mějte se krásně, užijte si dnešní den. Dneska jsme toho zvládli spoustu. Vysílali jsme spolu Morning Boost, tak je tenhle ten warm-up respektive. No a teďka už si to přebírá Jindra Žampa, který právě přijel ze Zrče, tak třeba bude mít spoustu věcí, co by vám chtěl říct, takže rozhodně poslouchejte jeho Fine Drive. Já se s vámi loučím a slyšíme se zase zítra, už ne ve warm-upu, ale ráno od 6 do 9 v Morning Boostu. Mějte se krásně a čau!

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. What up? Fajn Rádio. Fajn Rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
2: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará Haníčka.
3: Evropská komise řeší, od kolika let by děti mohly mít přístup k sociálním sítím. Její předsedkyně Ursula von der Leyenová říká, že hlavní otázkou není to, jestli je děti můžou používat, ale od jakého věku by samotné sociální sítě měly mít přístup k dětem. Ve hře je mimo jiný i věková hranice 16 let, kterou už zavedla Austrálie. Mick Jagger přiznal, že jedna věc ho do dneška mrzí. Nikdy se osobně nesetkal s Elvisem Preslym. Důvodem byla rada od Johna Lennona, který mu doporučil, aby se svým hudebním vzorům radši vyhýbal. Podle něj by totiž osobní setkání mohlo pokazit představu, kterou o nich člověk má. Vedra nedávají zabrat jen fyzicky, ale taky psychicky. Nová studie ukázala, že během horkých dnů přibývá mladistvých, kteří končí v nemocnici kvůli duševním problémům. I proto odborníci doporučují třeba to, aby byly školy vybavené klimatizovanýma místnostma.
1: Fajn. Fajn Drive.
0: Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
1: Fajn.
0: Fajn Drive.
1: Fajn.
0: Fajn Drive.
4: Jindra Žampa.
0: Jindra Žampa. Žampa.
2: OK, jsem zpátky, středa 15. července, 17 hodin, 2 minuty k tomu startuje středeční Fine Drive. Za chvíli si řekneme, co ve vztahu je ta největší zkouška a středa dobrých tracků. Třeba odstartuje to James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey, Waterfalls, právě teď na Fineu.

0: posloucháte Fajn, Subfocus nám dohrává v 17 hodin, 7 minut. Posloucháte středeční Fajn Drive a hele, společný bydlení je prý jedna z největších zkoušek každého vztahu. Dokud spolu nebydlíte, tak neřešíte, kdo vynese koš, kdo nechává nádobí ve dřezu, anebo kdo zabere celou peřinku. Psychologové říkají, že vztah většinou nerozbije samotné stěhování, ale to, jak spolu lidi zvládnou mluvit o běžných věcech a dělat kompromisy. Hele, mě zajímá, co vás po sestěhování s partnerem překvapilo úplně nejvíc, nebo čeho byste se báli nejvíc, že nastane. Napište mi, jaký vy máte zkušenosti s tímhletím se stěhováním se ve vztahu na 724 634 634.
1: Fine Drive.

Capaldi, Survive, 17 hodin, 17 minut, to je aktuální čas. Posloucháte Fajn a já jsem se vás ptal na to, co vás po sestěhování s partnerem překvapilo úplně nejvíc. Tady jsou odpovědi, díky za ně. Verča napsala, největší šok bylo, kolik nádobí se dá vytvořit za jeden den. OK, absolutně tomu rozumím. Pak mi napsal Dominik, zatím žádné zkušenosti nemám, ale za chvíli nás to čeká. Tak jsem zvědavý, Domino, co tě čeká a co ve vztahu bude následovat. Pak tady máme ještě od Marťase zprávu. Zjistil jsem, že každý máme úplně jinou představu o pořádku. No, my jsme doma tomu začali říkat představa o bordelu. Tak snad to neskončí stejně.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: hodinový středeční odpoledne na Fajnu. Tohle to byl Clementine Douglas a Happier. A mě zajímá, kolikrát jste za poslední týden jste se stresovali kvůli něčemu, co nakonec dopadlo úplně v pohodě. Psychologové říkají, že máme často potřebu mít všechno hrozně moc pod kontrolou, jenže čím víc na věci tlačíme, tím víc jsme ve stresu. Občas je prej nejlepší prostě trochu povolit a nechat věci plynout. Já teda musím říct, že pak je druhý extrém, kdy věci necháváte plynout až moc, to je můj případ, tak na to taky bacha, ale mě zajímá, co jste dřív hrozně řešili a dneska si říkáte, že to byla úplná blbost, že jste tím zbytečně zaměstnávali hlavu. Napište mi to na 724-634-634. Fine Drive.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Připoj se k nám na TikToku.
3: Aktuální, cool a zábavný.
2: Jo, takový to tam je.
3: Přesvědč se,
2: že nekecáme.
3: No, fajn.
2: Fajn.

0: Den nám dohrává na Fajnu ve středu 15. července, v den, kdy mám svátek. To je každopádně teď jedno, protože my jsme řešili, co jste dřív hrozně vyřešili a dneska si říkáte, že to byla úplná blbost. Verča napsala, hrozně jsem řešila, kolik mám lajků na fotce, dneska mi je to úplně jedno. To musím říct, že před 10 lety jsem to vlastně taky hrozně hrotil a teď už se na to ani nepodívám. Kuba napsal, že musí mít na každou akci, abych o něco nepřišel. Dneska radši zůstanu doma. To je uvědomění, po kterým jsou nadšený, podle mě, hlavně tvoje játra. Pak nám ten napsal ještě Lukáš, ten napsal, každou hádku jsem potřeboval vyhrát. Dneska radši držím pusu. Hele, teď pusu rozhodně držet nemusíš, protože před náma je skvělý track Eyes Closed od Jisoo a Zayna právě teď na Fajnu.
1: Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější

0: Morning, track, který nám zakončuje první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak u toho buďte se mnou.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fine přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
3: Fine. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Po Česku je to zatím docela v pohodě. Největší pozor si dejte na D1 směrem na Prahu u Ostředku, kde je kvůli zásahu omezený provoz. Zdržení čekejte taky v Olomouci na Velkomoravský kvůli údržbě silnice. Jinak jsou hlavní tahy většinou průjezdný, tak jezděte opatrně a bez nehod, hlavně ne na Turka.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Fine Drive. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: 18 hodin, 2 minuty k tomu startuje druhá hodinka Fine Drive. Díky, že jste u toho se mnou. Za chvilku si řekneme, co novýho se děje v hudebním světě. A do té doby, jak jsem říkal, středa dobrých tracků. Třeba odstartuje to Pink Panthers a Zara Larsson Stateside. Právě teď na Fajnu.

nám dohrává na Fajnu v 18 hodin, 8 minut. A lidi, je to naprosto neuvěřitelný, ale dneska je to 14 let, co nám Jižní Korea poslala na světlo světa tuhletu bláznivost. Pamatujete si ještě na dobu, kdy se bez Gangnam Style neobešla žádná školní diskoška? Je to neuvěřitelný, je to opravdu už 14 let a víte, že právě Gangnam Style tak byl úplně prvním videem na YouTube, který překonalo miliardu zhlédnutí. Dokonce kvůli němu musel YouTube upravit počítadlo zhlédnutí, protože s takovým číslem vůbec nepočítal. Já se aktuálně koukám na YouTube a tenhle track má neuvěřitelný skoro už 6 miliard zhlédnutí. Konkrétně je to 5 miliard 998 milionů. Masakr. Hele, pojďme zaspomínat na tenhle ten OG track Gangnam Style na Fajnu. Fajn Ride.

Posloucháte Fajn při středě 15. července a mě zajímá otázka života a smrti. A to jestli si myslíte, že mít fakt jenom jednoho nejlepšího kámoše, bez kterého to nejde, je to, jak to má být. Psychologové říkají, že vlastně ani ne, že pro naši hlavu je často lepší mít kolem sebe partu lidí. Jeden je ten, se kterým jdeš na pivo, druhý, který tě vyslechne, když je ti blbě, a třetí tě vytáhne ven, když se ti nikam nechce. Právě tahle kombinace podle odborníků funguje líp, než když všechno stojí jenom na jednu člověku. Protože když ti ten člověk ze života odejde, tak hele, kolečko se polámalo. No a mě zajímá, jestli máte vy jednoho besties, anebo spíš partu lidí, kde je každý dobrý na něco jiného. Napište mi, jak to máte vy na 724 634 634. Fine Drive.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to, co fakt chceš slyšet.

neskutečně talentovaná frajerka z Česka, která si říká Ryu Gale, nám právě teď dohrává na Fajnu. Posloucháte Fine Drive a my jsme řešili to, jestli máte jednoho bestie, anebo spíš partu lidí, kde je každý dobrý na něco jiného. Adélka mi napsala, mám best kamarádku, ale zradila mě, takže radši partu. Takže to zní, že už tu best kamarádku úplně nemáš. Tak se osvědčilo to, že ti psychologové mají taky jednou jenom přece pravdu, protože psychologové říkají, že je lepší mít partu lidí, než být upjatý na tom jednom člověku. Pak nám ještě napsala Monča a ta napsala, nejlepší kamarádku mám, ale stejně první volám se k hře. No jo, sourozenecká láska je prostě nejvíc. My popojeneme dál, před náma Tame Impala a Jenny Dracula právě teď na Fajnu.

0: Pohodový středeční večer na Fajnu se Sabrinou Carpenter. No a lidi, jestli si na veřejném záchodě dáváte na prkínko 5 vrstev toaleťáku, tak to možná děláte úplně zbytečně. Spousta lidí si myslí, že největší nebezpečí je právě prkínko, jenže podle odborníků je to trošinku jinak. Mnohem víc bakterií bývá na věcech, který se dotýká úplně každej. A to třeba na klice, splachovadle, anebo baterií u umyvadla. Takže nejdůležitější stejně zůstává si pořádně umýt roce při tomhletom velkým letním challenge na tojtojkách. No a mě zajímá, jak to vy máte na veřejných záchodech. Jestli si sednete normálně, dáváte toaleťák na prkínko, anebo jedete prostě starý dobrý dřep. Napište mi, jak to máte vy na 724 634 634. Fine Drive.
1: Fine. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

Posloucháte Fajn, tohleto byl Nico Santos, tohleto je Fajn Drive a my jsme tady řešili veřejný záchodky a to jestli se sednete normálně, nebo jestli si dáváte toaleťák a nebo jestli jedete radši dřep. Tady máme zprávu, ahoj tady Vašek, ano vždy když jdu na veřejné záchody, tak si utírám prkénko a mám ještě v batohu vždy vlhčený ubrousky, tak si to vždy ještě otřu, tak asi tak a na tojtojky nechodím vůbec. To jo, musím říct, že dobrá vybavenost na veřejný záchodky. A pak tady máme zprávu, střílím to vždy vedle. Fantomas, tak to seš ty! Fine Drive

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky lístky.

Major Lazer a DJ Sneak Lean On, song, který neodmyslitelně patří k létu. Zakončuje nám druhou hodinku Fine Driveu, před náma je poslední hodinka a tu odstartujeme klasicky 10-minutovkou podle vás. Tak pište tracky, protože já je budu hrát. To nejlepší.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Fajn Drive.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow
2: your mind. 15. hodina odbyla, před náma je třetí hodinka Fine Drive. No a vy se právě teď můžete stát hudebními producenty Fajnu. Před náma je 10 minutes for you, 10 minutovka podle vás. Pojďte mi diktovat tracky na číslo 724-634-634. Pojďte mi psát na WhatsApp, SMSky, na iMessage nebo na Instač Fajnu. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých soubů.
1: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
1: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
2: Tik čak, tik čak, tik čak. Už to pořádně tiká a já vidím, že už to i cinká. O první song si napsala Leníčka a je to Stein 27, nejde ti odolat. Tak jo, může bejt. Co tam dáme jako dvojku tady máme Lunch Money a Bills od Dominika. Dobře, může bejt. Co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. A do třetice tady máme Elevate a Sub Focus. Vy jste neskuteční borci, zvládli jste to před limitem, dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
0: 10 minutes for you.

myslím, že úplně ideální track pro tohle léto. Lunch Money a Bills, track, o který si psal Dominik. Posloucháte Fine a 10 Minutes for You. Před náma je třetí track v pořadí Subfocus a Elevate a hned potom následuje velké finále. I dneska tady mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali, a jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724 634 634, tak bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte. 724 634 634.

0: Focus, Elevate, posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Jako první se dovolal můj pravidelný volající Dominik. Čau Dominiku.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
0: Hele, řekni mi, jak užíváš léto, já předpokládám, že pracovně.
1: Je to tak, pamatuji si to dobře, pořád pracovně.
0: A máš v létě aspoň nějakou dovolenou, aspoň si na chvilku odpočinout?
1: Hele, v sobotu letím do Turecka, takže...
0: OK, a tvůj tip, na co se podívat v Turecku?
1: Ale my jsme tam kdysi dávno byli na takovém jednom modrém jezeru, ale vůbec nevím, jak se to jmenovalo, ale bylo to někde v horách.
0: OK.
1: Je to u Alanie nebo Antálie.
0: OK.
1: Takže tam to bylo pěkně.
0: Takže až tam budeš, tak příště, až zavoláš, tak nám musíš dát ten tip, až najdeš, jak se to jmenuje. Každopádně, teď mám pro tebe tady tři tracky, jsi na to ready?
1: Pojď do mě.
0: Tak jo, tohle to je jednička, hodně old school. One Direction, best song ever. Pojďme na dvojku. To jsou borci, který dneska vystupují v Česku. Twenty One Pilots are right. Taky starší song.
1: Já myslím,
0: song.
1: Že pro mě je to bez debatu už asi, ale...
0: Jo, hele, ještě zkusím trojku, ale myslím si, že je to u tebe jasný. Tohle to je trojka. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ale je to jenom ve tvých rukou, Domino, ta volba je jenom tvoje.
1: Je to úplně jasný a ty asi víš, co tam pustím.
0: Takže dvojku, viď?
1: Je to tak.
0: Hele, pojďme tam dát piloty. Je někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: Všem, co pracujou a tady v těch horkách a užijte si to všichni a tak.
0: Hele, já tobě držím palce, ať to zvládneš a v sobotu si nejvíc užij dovču a přeju ti krásný večer.
1: Děkuji, taky přeju.
0: Měj se, kámo, ahoj.
1: Měj se, ahoj.
0: Čau. 10 minutes for you.

0: Dave and Thames, Radiant. Posloucháte Fine, 19 hodin 21 minut, to je aktuální čas. A hele, jestli si každý den dáváte na Instagram nový selfiečko, tak vás tohle asi úplně nepotěší. Nová studie totiž zjistila, že chlapi, který často sdílejí selfiečka, častěji vykazují rysy spojený s narcismem nebo psychopatickými sklony. Hele, jako pozor, neznamená to, že každý, kdo postuje selfiečka, je psychopat. Jde jen o statistickou souvislost a ne o diagnózu. Už jen se navíc podobná souvislost vůbec nepotvrdila. Já jsem zrovna dneska, třeba po 3 týdnech, postnul selfiečko, tak je to vtipný. Asi se ze mě stává psychopat, moc se za to omlouvám. Mě zajímá, kolik takových selfieček máte v galerii a jste tým, který si hodí prostě jednu fotečku, anebo si dá 20 pokusů, než vyjde to pravý selfiečko. Napište mi, jak to máte vy se selfiečkama na 724-634-634.
1: Fine Ride. Fine. Fine.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Fajn Fresh Radio. Klikni na fajnradio.cz a poslouchej kdekoliv. Check it out.

Nobody Soldier. Posloucháte Fajn, za Majkem je Jindra a my jsme tady řešili selfiečka. A to, že podle psychologů, čím víc selfieček uděláš, tím víc psychopat seš. Samozřejmě, to je jenom názor vědců. Ptal jsem se, jak to máte vy se selfiečkama. Jirka napsal, já selfiečka úplně nesnáším, absolutně je nezvládám fotit. Chápu, Jirka je prostě tým bez selfieček. Pak napsala Terka, udělám třeba 40 fotek a stejně žádnou nepřidám. No jo, tak to jsou typický ženy, co tady máme dál. V galerii mám stovky, ale na Instagramu tam skončí tak 1 z 50. Pak tady máme ještě od Lukáše a to, že fotí jenom, když potřebuje novou profilovku. To mi připomíná, že mám profilovku starou tak 5 let. Lukáši, vezmu si z tebe příklad. Fajn.

0: Latívka hodně můžem. Somber Homewrecker, borec, který nám dohrává v 19 hodin 41 minut na Fajnu. A hele, jestli ujíždíte na reality shows a Are You The One je vaše guilty pleasure, tak na našem YouTube právě najdete nový podcast Posedlí Are You The One, kde Kristýnka s Albertem probírají všechny největší dramata, vztahy i momenty, co se staly v posledních dílech. Mrkněte i na náš Instagram Fajnu, protože tam házíme zákulisí, reelska a naše reakce, který nikde jinde neuvidíte. Tak jestli milujete tuhletu zvrácenost Are You The One, tak nabíhejte. Fine Drive.
1: Fine. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Nový tracky. Témata, který chceš vidět a...

středeční Fine Drive končí. Aktuálně máme 10 minut do 20. hodiny a mě nezbývá, než se s váma rozloučit. Jsem rád, že jsem zpátky, Zrče je za náma, přežil jsem to ve zdraví, můžu být zase zpátky s váma, no díky, že jste u toho byli se mnou. Slyšíme se zase zítra od 5 do 8. Po mně, ale ještě Next Generation a dneska si dáte Martina, frontmana ze skupiny Sakai Club. Je to přímo z jejich zkušebny, musím říct, že je to tímhletím ještě o to víc unikátní. Dejte si s nima necelou hodinku tady na Fajnu a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Fine Drive. Fine Drive.

0: dobrej hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
2: Next generation.

0: Čau, já se jmenuji Martin a zrovna sedím se svojí kapelou na zkuševně, je začátek léta a moc se na tohleto leto těšíme, natáčíme další díl Next Generation, který právě posloucháte. Jméno naší kapely je Sakai Club a v následující hodince vám pustíme nějaký naše songy, nějaký songy, které se nám momentálně líbějí, tak jak je to na Next Generation zvykem. Zdravím ve studiu celou moji kapelu, kluci, pozdravte najednou všichni, 3, 2, 1.
1: Ahoj.
0: No vidíte, je nás tady spousta. První song, který si dneska poslechnem, tak je náš song, je to skoro novinka, jmenuje se to Do crowdu vlezem, je to inspirovaný Berlínem, kde jsme byli s mým dobrým kamarádem a kapelníkem Liborem a extrémně nás to tam tehdy vzalo. Do crowdu vlezem od Sakai Clubu právě teď. Next Generation.

na trezor, decentní výjdnou spít a tyzo. Vyrážím s bratrama, kde jsou, tuhle noc flipnu jako double SO. Miluju lidi, co mají soul, nenávidím tvrdý mačo, zdám si se salsou. Rejvy, když zpíváš tou masou, rejvy, když pulzuješ, sejdou jít pasou.

Řekni mi, proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Prosím, řekni mi, proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Tornice vypadají jak temný planety, barvy se roztekají ze stupu na zem. Každý rok se mě ptá, co budem dělat na jaře, a já, že březen, do crowdu vlezem.

proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Prosím, řekni mi, proč mám ten pocit, že se můj život odehrává v noci. Zornice vypadají jak temný planety, barvy se roztekají ze stropů na zem. Každý rok se mi ptá, co budem dělat na jaře a já, že...

0: ale počkat, ty jsi zase hrál v Polsku, ty jo, s celým
1: orchestrem. Jo, já jsem spíš jako hrál, než já jsem spíš jako účinkoval.
0: No tak já si myslím, že můžeme přejít dál, protože minutka naše vypršela. Dáme si písničku bohužel ze Sulého Olivera 3, Miss You, docela vypovídající, no a hnedka potom Gufra Mary April, 9 ráno, to hodně hitů v poslední době.
2: Fine. Next Generation.

0: Pom.
1: Next Generation. Sedím tady stále s mýma kumpánama ze skupiny Sakai Club, posloucháte Next Generation na Fine Radio a já bych se chtěl zeptat našeho bubeníka Pepi, který dneska ještě moc nemluvil, tak chci mu dát taky prostor. Pepi, na co se během tohle léta těšíš úplně nejvíce všeho?
2: Čau, tady Josef, já se nevyslyším asi na akci 14. srpna Monkey Business a PSH.
1: Ty to zdal takhle z flaku, teda hustý. Ty jo, a i datum si trefil, ty jo. No, kluci, co vy, co plánujete na léto? Kromě, když to teda vztáhnete ke kapele, jakože dovolený nás samozřejmě taky zajímají, ale zajímá nás hlavně to kapelový léto.
3: A teď to zmínil Martine, letíme do Bulharska, kde si užijeme kapelní dovolenou společně s producentem Rainerem, což bude určitě kreativní i dovolenková relaxační záležitost.
4: Já jenom doplním, jedem autem, takže to bude vlastně 18 hodin krásy, sůl v očích, písek, paráda.
1: Je to tak. No a jelikož jsme uhlíkově neutrální, tak nebudeme plýtvat i rádiovým časem a přesuneme se k dalším dvou písničkám. Ta první je od Daniela César, jmenuje se Who Knows, ta druhá je od skupiny Jungle a jmenuje se Carry On. Hey!
5: Next Generation. Yeah. Brand new. New music.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: U mikrofonu Martin ze skupiny Sakajka, posloucháte Next Generation na Fine Radio. Já mám teďka na svůj spoluhráč jakou zákeřnou otázku, jak oni mi to dali podle mě sežrat na zítřejším koncertu, který hrajem. Kluci, mě by zajímalo, jestli existuje nějaká věc, kterou jako vy nemáte moc rádi. On se tomu nepřišli na chuť, ale ostatní lidi to jako milují. Je to všeobecně takový nějaký třeba jako kult, který netřeba jako kritizovat. Já třeba za sebe říkám a teda možná dostanu rout za to, ale já moc nemusím Pána prstenů, který jako všichni mi příjem milujou. Neříkám, že to je špatný, ale chápete mě. Co máte vy?
3: Pro mě jsou to třeba neslazený minerálky. Já úplně nesnáším, jak jsou tam prostě všude ty zrka a tak to. A já prostě se toho napiju a ta stevie mi prostě kroutí prstama na nohou a...
2: To je out of the box, kámo, neuvěřitelně. Jako.
3: Je to prostě těžký pro mě strávit a je to prostě, je to náročný.
4: Já se přiznám, že jsem nikdy nepřišel na chodě Rickovi a Mortimu. Já prostě mám rád Futuramu, mám rád South Park, ale Rick a Morty mě nějak prostě, nějak mi to nehraje na nějaký vnitřní frekvence.
5: Mám to úplně stejně, kámo, teda double roast, no.
4: Ale Pána prstenů mám rád, zase Harry Potter nějak mě úplně nerezonuje.
2: Ale já jsem chtěl jednu, mám jenom minutku, tak pojď Maty.
3: Na fantasy mi nesahej.
2: Maty nic nemá, kroutí hlavou.
6: Bavíme se hlavně o hudbě, tak opravdě Taylor Swift, no, taky jsem jakoby nikdy tomu nepřišel na chuť. Byť jako je to skvělá písničkářka, ale nikdy mě to prostě neoslovilo.
2: Mm-hmm.
7: Ok, happy? Mě asi nezapadá jako v té hudbě, protože já když to nemusím, tak si, jako, nebo kdybych na to měl něco říkat špatného, tak bych se to musel poslechnout, abych to nějak zadatil, ale já to většinou vůbec neposlouchám. Hodně to rovno dokažu.
2: Ty jo, velmi profesorské. A stejně tak profesorské budou další dvě písničky, které vybírala naše rytmika právě Pepa s Liborem. Last Waltz od Jay Bernarda, belgický písničkář, a No Pole od Dona Tolivera. Užívejte. Here we go. Number one hit music station. Next generation.

0: Generation. Yeah.
1: Od mikrofonu vás zdraví Sakai Club a my se blížíme ke konci našeho Next Generation a po tomto vstupu bychom vám rádi pustili náš nejnovější release. Písnička, která vznikala velmi sporadicky, tak jako až neintuitivně a vlastně vzniklo z toho takové trio.
2: Ano, takové tří verzí tohle songu, ten song se jmenuje I Like Bitter Drinks and You. Je to dost osobní písnička, to nebudu prozvat, hlavně to úplně není důležitý, ale chtěl jsem říct, že jsme vydali tři verze, jak už jsem zmínil, slow verzi, ambient verzi, ta je za mě úplně nejlepší, doporučuju. A potom ta jako main verze, která je taky samozřejmě za mě velmi dobrá, povedená. Kluci, co vy byste k tomu řekli? Vzpomínáte si vlastně, jak jsme to tak jako bastlili, tu písničku? To už je docela dávno, myslím rok a půl.
1: Dobrá písnička stojí na base a v této písničce je basa furt dokola, nahrávali jsme ho asi přes 4 vrstvy. Ta basa se furt opakuje, ale všechno kolem se tak jako mění a vytváří to takovou jako zajímavou atmosféru.
3: Úplně takovou jako atmosféru, když si třeba poslechnu The Neighborhood, tak u toho vnímám takovou jako částečnou melancholii, částečnou prostě jako takovou vnímavost do nějaké jako, já nevím, vesmírné atmosféry, jak bych to řekl.
0: Ale já si myslím, že dost bylo slov, pojďte si tuhle písničku poslechnout. I Like Bitter Drinks and You. Právě teď.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: Právě jste doposlouchali písničku Blanket od nás, my jsme skupina Sakai Club a naše hodinka tady na Fine Radio v rámci pořadu Next Generation se bohužel uchýlila ke svému konci, ale nebojte, za měsíce uslyšíme znovu. Ale kluci, já bych chtěl teďka po vás nějaký jako moudro. Je přece jenom období léta, lidi jsou jako rozjetí a chtělo by to nějaký jako moudro, který by je nasměrovalo tím správným létem. Co máte pro ně?
2: Já bych vám přál pozitivní neuroplasticitu.
1: Co to je neuroplasticita?
2: Schopnost mozku učit se novým věcem.
1: Dobře, to řekl Libor za nás, náš kapelník. Můžeme dále?
3: Hezky libas. Choďte na koncerty, užívejte léta, užívejte krásných letních večerů a sledujte náš Instagram, kde se dozvíte, kde dál hrajem a moc se na vás těšíme. Čau, čau.
4: To byl kytarista Maty, co zkáže Pepa.
5: Hej, buďte zdraví.
1: Hej, nice. A poslední, Martin na klávesi.
6: Nebojte se dělat nové věci, léto je jenom jedno, letos, příště bude třeba další.
1: Já ještě doplním, i když samozřejmě mluvil krásně do tečky, že sledujte náš Instagram, poslouchejte Sakai Club samozřejmě na Spotify, protože si myslím, že naše songy jsou megaletní. Mějte se krásně, slyšíme se zase za měsíc. Ahoj. We are number one. Next Generation.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.

0: vybírání víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
2: Čau, tady Sofian.
3: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
0: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
1: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
1: Fajn. Vždycky hot.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Nuts

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.
2: Čang já, čuanen, nendom, game. Nendom,

Cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.

down. Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Are you ready for this? Jsme fajn, jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
1: Please welcome
0: One Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
3: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
4: Hey, I'm Gracie DeBons.
5: It's Olivia Rodrigo.
0: Dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn.
0: Vždycky, ho? Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Tohle je My
1: Station. Yeah. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.